tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Buďte zdraví, rokeři, tady je Zbavoš a tím pádem tady je další díl pravidelného pokecu zvaného Backstage. Taky pro dnešek jsme se přesunuli ven ze studia, jsme v Ostravě, jsme v klubu Barák a tak jako v každém díle i v tomhle si budeme povídat s hostem. Dneska kapela Alžběta, Radek Řezníček, říkám to dobře?
1: Říkáš to přesně, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj.
0: Tak, prosím tě, budu říkat, ty jsi šéf nebo ksicht kapely Alžběta. Takže kapela Alžběta, 15 let existujete. Zkus tak nějak zhodnotit kapelu Alžběta za těch 15 roků. Jedete si takzvaně v těch svých kolejích a nevypočujete z toho, anebo jste se někam posunuli, vyvinuli, změnili? Pojdi.
1: Já osobně si myslím, že asi jsme se malinko někam posunuli, ale víceméně ten styl muziky máme stejný, ale cítím tam nějaký posun samozřejmě.
0: Kromě toho, že samozřejmě hrajete.
1: Hrajeme čím dál víc samozřejmě.
0: Tak. A kam jste se třeba posunuli, že jste, já nevím, teď plácnu, jo? Když jste začali před 15 lety, líbila by se mi muzika taková, po 5 letech najednou jsem zjistil, že existuje někdo další, nebo tak nějak?
1: To si asi nemyslím úplně takhle, ale posunuli jsme se tím, že my jsme vlastně, když jsme začínali, tak jsme vlastně neměli ani repertoár, my jsme víceméně to tak skládali z pár písniček, co jsme měli, posouvali jsme se tím, že jsme dávali ty písničky dokupy, měli jsme čím dál víc a posouvalo se to i tím, že jsme na tu muziku tak nějak jako nahlíželi jinak pak a víceméně děláme víceméně tu muziku podobnou v tom, že je to o tom životě, o tom, jak to prostě mezi náma tady na tom světě je, takže...
0: Okay. Jo, dobře. Desek máte na svém kontě 7, jak jsme poopravil, já mám napsáno 6.
1: Je to šílený.
0: V čem je to šílený?
1: No, tak někteří mi říkají, proč máme tolik a proč vydáváme každý 2 roky, no, takže...
0: No a náhodou, jako proč ne, jo? Máš mezi těmi deskami nějakou takovou, kterou ty bys řekl, jako tak ta se nejvíc povedla, nebo to je tak jako kontinuálně pořád všecko tak jako tak, jak si představuješ, nebo představujete jako kapela?
1: Já jsem vždycky měl nějakou, která se povedla a pak přišla další a pak jsem zase přemýšlel, jestli to je ta, co se povedla víc než tamta.
0: Takže to máš tak, že ta poslední je vždycky lejednej.
1: No a teďka asi možná opravdu cítíme, že se povedla nejvíc ta poslední. No.
0: A v čem to je třeba? V čem se povedla?
1: Já nevím.
0: Jseš vyspívaný, muzikanti jsou vyhraní.
1: Asi jsme vyzráli nějak. A samozřejmě i zvukově nám přijde dobře udělaná ta deska, že z toho máme dobrý pocit.
0: Když nahráváte ty materiály hudební, jak ty říkáš, zvukově je docela důležitý, je člověk, který za tím mixem sedí. Máte nějakého takového?
1: Ano, přímo.
0: Kdo to je?
1: Přímo.
0: Nebo teď. Studio oblíbené třeba.
1: Holandr,
0: jasně. Slavíte 15 let, Alžběta slaví 15 let. A jak jsem se dočeslavil, víte to výběrovým albem. Tak, jak se to vybíralo, to album?
1: No tak vybírali jsme to společně, vlastně jsme si mysleli z těch 7 desek, co jsme vlastně vydali, tak jsme si říkali, vybereme to, co si myslíme, že ty lidi mají rádi, jak to cítíme my vlastně z toho pódia, když hrajeme.
0: Takže tak, jak to cítíte vy, nedali jste třeba na ty lidi? Jako hele,
1: tady
0: nám, co by to chtělo.
1: Tady u toho ne. My teďka plánujeme něco jiného, co dáme jakoby zahlasovat lidem, ale tady přivloženě na tohle těch 10 skladeb, protože to je, že jo, vinylová deska, takže tam se vejde jenom 10 skladeb, tak z těch 7 jsme vybrali opravdu, jak to cítíme, jak to vidíme i poslechově, když vidíme na Spotify, na YouTube a tak dále.
0: Byl to bezproblémový výběr, nebo jste se u toho tak třeba, dohádali, ale...
1: Je to neuvěřitelné a tentokrát to bylo bez problému.
0: Úplně bez problému. Jo, ok. Dobře, deska, ta vychází jakože letos, my se k tomu dostaneme, vy dokonce budete křtít. Co nová muzika? Bude nová muzika? A druhá otázka nebo podotázka, zase dodržíte ten dvouletý cyklus?
1: No, já si teď osobně si připadám, že jsem vydal vlastně nedávno tu muziku a oni ty 2 roky strašně utečou. Takže...
0: Právě to není zase tak jako, že
1: a
0: dávno.
1: Někteří fanoušci si nám říkají, vy už vydáváte zase desku, teď to bylo před rokem, ne? Já říkám, ne, to už jsou 2 roky, jo, aha, to není možný, že to takhle rychle, no, letí to prostě. A teď jsem takový jako nabuzený z tyhle desky, že nevím. Já osobně řeknu nevím, ale nevím jak kluci, jako jo. Něco začínáme skládat, ale nevím, jestli z toho bude deska za 2 roky, yes. Nebo ne.

0: Jak vlastně vzniká deska u kapely Alžběta? Což znamená, teď mi jde o to, jestli třeba jako, že se sejdete na nějaký zkušebně a teď jamujete, z toho něco vyleze, nebo nějaký demáče si posíláte online, jednu dobu to bylo docela módní, jak to funguje?
1: Dřív bylo právě to, že jsme se sešli v té zkušebně a jamovali jsme, přišla pandemie, všechno se to změnilo, začali jsme víceméně si to posílat a asi jsme zlenívili, nebo já nevím, jak to nazvat, a víceméně to děláme teďka takhle furt dál, no, že někdo má nápad, pošle ten svůj nápad, pak se samozřejmě sejdeme v té zkušebně a dáváme to do kupy. No.
0: Takže nemáte u Alžběty nějakého dvorního skladatele, který by prostě udělal ty základní věci a zbytek doplnil?
1: Ne, my se tam střídáme, něco složím já, něco složí Honza, něco složí Richard, takže takhle Míra, takže tak my se takhle prostřídáváme.
0: Jsme teďka na turné, nebo na vašem koncertě v rámci turné společně s Komunálem, já jsem tady mluvil s Lubošem Suchánkem, který právě ale řekl, co se týká tady tohodle, že teď by se měli začít zase pravidelně scházet a jamovat. Neuvažuješ třeba o něčem podobném, že byste se vrátili ke kořenům, říkejme tomu?
1: Luboš to říká dobře, mě to taky chybí, jako já bych to asi začal taky dělat, no.
0: Mě to chybí,
1: protože někdy z toho vznikly zajímavý skladby, když se jenom jamovalo a najednou z toho něco vylezlo. Aha. A to se fakt taky u nás jako neděje teďka, no. Takže
0: se to neděje. A bylo by to náročné ukecat ostatní?
1: Já myslím, že asi ne, možná spíš je náročně najít ten čas, jo, se sejít, protože někdy opravdu je náročně, jak koncertujeme víc, udělat tu zkoušku a prostě si tak zařádit, no.
0: Úplně teď odbočím, protože mi to napadlo, bavili jsme se o tom s klukama od kamery, teď jak jsme se dívali na zvukovou zkoušku, nebývá to až tak pravidlo, zabit si mi krásná baba, kde jste k ní přišli?
1: No tak ona byla dřív naše faninka, ano. Dřív na nás jezdila a pak jsme jí měli jako záskok, když párkrát nemohl náš bubeník bývalý a no a pak to vyšlo takhle, že jsme jí oslovili a řekli jsme, nechceš s náma zkusit hrát, ona byla nadšená.
0: Nebývá to pravidlo, že ženská sedí za bicíma, že jo?
1: No tak jasně, no.
0: Pojďme k textu, to je tvoje práce, předpokládám.
1: Jak co, některé písničky dělám já texty, některé dělá Honza Dlouhej většinou a pár jich tam má i Richard vlastně.
0: Takže se tak jako prostřídávat. Když si to takzvaně píšeš ty do huby, tak víš přesně, jak to je, jak se kluci tomu musí přizpůsobit, když to dělají.
1: No, někdy to jsou teda dohady, no. Musím říct, jako, protože oni si to udělají podle sebe a já pak do toho samozřejmě musím kecat a trošku jim říct, hele, mně se to tady frázuje špatně, potřebuji to upravit, nevyhovuje mě to takhle, takže, ale jako dokážeme si to vždycky jako nějak to.
0: A kde hledáš inspiraci?
1: V životě prostě. V životě, co prožívám, co cítím v hlavě, co vidím okolo sebe a to je ono, to dávám do těch textů. No.
0: Docela mě i zajímá, jestli existuje, a to každý má trošičku jinak, že jako nějaký místo, kde, nebo situace, tak, aby prostě tě, nebo tě napadne ten text, jakože kdekoliv.
1: Myslíš jako v ten moment, jako někde?
0: No, jak to máš, že třeba musím si sednout večer, dát si dvojku bílého, zapálit si cigáro a pak to ze mě leze. Nebo kolega, kamarád taky říkal, mě nejvíc textu napadá v autě. Jo, a tak to taky různě. Jak to máš ty? Máš to různě?
1: Já to mám asi různě, ale nikdy, možná, teď přemýšlím, jestli mě někdy napadl text v autě. To asi ne, v autě zrovna ne. Ale jako když nad tím přemýšlím, nejde to určitě násilně, vždycky musí mít nějakou tu můzu, nebo jak se tomu říká, že prostě člověka najednou

0: na ty zkoušce se to nějak dává dohromady. Samozřejmě třeba to nikdy nevyjde hnedka na ty první zkoušce, že bychom byli úplně spokojeni, tak to doladíme na ty druhý, třetí, ale není a už pak jsme spokojeni a jede to. No.
1: Jsme v baráku, jsme v Ostravě, jsme na turné společně s Komunálem. Tak ten začátek, jak to tak nějak zhodnout, jak to proběhlo ten start?
0: Zatím úplně skvěle, jako my jsme z toho nadšený, obě dvě akce vyprodané, takže paráda, jak Chlumec, tak Mrákov byli prostě skvělí, takže a dneska se těšíme tady na barák.
1: 15 let je přece jenom dlouhá doba, býváš někdy třeba nervózní, protože kor při startu toho turné.
0: Já jsem vždycky nervózní a už i Karel Gott říkal, že kdo není nervózní, tak lže. Já mám Karla třeba Gota jako za vzor, já ho mám rád, miluju ho. A prostě já cítím nervozitu vždycky. Se mi to samozřejmě spadne třeba po dvou, třech písničkách, jak začnu zpívat, tak to ze mě spadne, ale vždycky před tím koncertem mám tu zdravou nervozitu.

0: co klipy? Máte nějakého dvorního rejžu, nebo si to řešíte samostatně písničku od písničky? Jak to je u Alžběty?
1: My máme Michal Vičurek, který nám natáčí teďka klipy. Dřív jsme měli Jamina, který bohužel je už tamhle a já ho zdravím. A ten nám natáčel klipy před právě Michalem a teďka právě s ním spolupracujeme. S Michalem jsme s ním spokojeni, jak nám dělá videoklipy. Takže,
0: a kecáte mu do toho?
1: Ano, my si
0: do scénáře, nebo
1: my mu do toho nekecáme. On dokonce to, že nám řekne, ať něco navrhnem, já mu něco pošlu třeba, když mám třeba já nějaký nápad, pošlu mu prostě nápad scénáře, on se na to koukne, doplní tam svoje nápady a sejdeme se pak ještě společně a ještě to doladíme. A pak,
0: jsou někteří muzikanti, kteří řeknou, já mu do toho vůbec nekecám. Je i tenhle případ, že byste mu do nějakého klipu vůbec nekecali a jenom to prostě udělali podle toho, jak on řekl? Nebo zatím ještě
1: to ne? Zatím nenastalo, tak nevím. No, ale třeba jo. Jako.
0: Dobře, OK. Standardní otázka, dneska je digitální doba, co máš radši? Takové ty Spotify, YouTube, anebo standardní nosiče?
1: To já miluju nosiče, prostě půjde, já jsem stará škola.
0: Aha, a používáš ty digitální?

0: dneska, protože ono je to fajn, to asi používat.
1: Jo, to je ono, jasně, no, tak ono, ono to takhle je, no, teďka, no.
0: Jasně. Říkal jsi, že jeden z tvých hudebních vzorů je Karel Gott, tak to je, si myslím, že asi docela pochopitelné, ten ovlivnil spoustu lidí. Jaké jsou další tvoje hudební vzory?
1: Tak já miluju Halforda z Judas, jako to je můj velký vzor. S tím...
0: Proč?
1: No, protože jak zpívá, jaký má hlas a ta muzika Judas Priest, protože já jsem vyrůstal na Judas, já jsem vyrůstal na Black Sabbath, prostě na těle těch kapelách jsem vyrůstal, Iron Maiden, takže to jsou moje kapely prostě, které miluju.
0: Jo, ok, obráceně, sleduješ třeba i někoho, komu jako mladé kapely nějaké takové, které poslechneš si to?
1: Já toho mám tolik, to, že já nemáš spíš odpočívám, já odpočívám. Já si ani rádio třeba v autě nepustím, protože jak ta muzika okolo mě je furt, tak já potřebuji třeba jí mít jakoby ticho, no.
0: Ok, dobře, odpočívat se dá třeba u filmu. Sleduješ nějaké filmy? Pokud ano, no, tak existuje nějaký film, seriál, cokoliv, jo? Co bys mohl vidět třeba stokrát?
1: Stokrát nevím, ale, miluju horory, sci-fi horory miluju, na to koukám. U toho někdo řekne, jak k tomu můžeš relaxovat, já u toho relaxu.
0: Proč ne, klidně, samozřejmě.
1: Takže ve Třelce bych mohl vlastně mohl vidět hodněkrát. To je pravda, když jsem si vzpomněl zrovna.
0: No, vidíš to. Písnička, zajímá mě, a to se ptám každého, kdo tady sedí se mnou, existuje nějaká skladba, kterou by si takhle z fleku řekl, tak tu bych chtěl mít za svoji, kterou by si nějaké kapele šlohnul, nejradši, jakákoliv?
1: Asi ne. Já bych to nechal ty kapele, která to složila. Já ji šlohat nebudu.
0: Tak, ptal jsem se každého na tetování, jak to máš ty? Nepopsaná stránka, co se týká tetování?
1: Nemám vůbec nic.
0: Nemáš vůbec nic. A tvoje první auto mě zajímá. Lubu říkal, že měl Trabanta.
1: Jo, možná mě i s ním vést. Já měl 110, ještě modré barvy, ještě si pamatuju. A dokonce vím, že to pak jezdilo na 3 válce, čudilo to a musel jsem to prodat.
0: No vidíš to, jo. Tak, říkali jsme o 2letém období, co se týká vydávání desek, to už jsme se bavili. Dočetl jsem se, že v podstatě ta letošní bestovka k 15 letům není jediná, že vyšla i před 5 lety k 10 letům. Co tam je jiného?
1: No jiné, že to je ten vinyl, že
0: dobře,
1: to bude vlastně první.
0: Takže 10 let to nebylo na vinylu, teď to vyjde na vinylu.
1: Teď to bude na vinylu, takže to je něco takového novýho. No.
0: OK. A jinak objeví se tam třeba i stejné songy na těch best of? Nebo jste to vybírali?
1: Teď si
0: jinak
1: pamatuju, co jsme tam vlastně vybrali.
0: Takže to není.
1: Ale asi tam budou některý možná.
0: Lidi to asi chcou, že jo, samozřejmě.
1: Asi tam budou, a budou tam možná i dokonce právě z tohle posledního CDčka některý skladby.
0: Jsi říkal, že odpočíváš. Odpočíváš jak? Což znamená ticho?
1: No většinou ticho, a když je to jaro, který miluju nejvíc, tak jdu prostě na lavičku, dát si kafče a nabíjet se sluníčkem, to je bomba, no.
0: Říkal jsi, budeme, jak to je, plány do budoucna, budeme skládat písničky na novou desku?
1: Dřív jsme dělali desky, že jsme je nahráli najednou,
0: ano.
1: Že jsme se zavřeli prostě do toho studia, nahráli jsme to najednou, teďka to nahráme postupně, vždycky 3, 4.
0: A postupně to budete zveřejňovat? Nebo ne?
1: Ukážeme třeba nějaké ukázky, jako, ale určitě ne.
0: Protože
1: úplně
0: dneska
1: všechno,
0: kapely
1: no.
0: Dost často udělají to, že udělají, já nevím, 5, 6 singlů, zveřejní se to, oklipuje se to a pak, když k tomu dopíšou ještě 6.
1: My než vlastně vydáme většinou, tak teďka vlastně tohleto CDčko, než vyšlo, tak my jsme vlastně udělali asi 4 klipy,
0: no, no,
1: a pak teprve ty písničky poznali pak i na desce, ale poznali dřív vlastně v těch klipech. Jako.

0: A máte takový ten deadline, že to dodržíte, anebo prostě vždycky necháme tomu volný průběh?
1: Ne, vždycky máme ten deadline, že to musí být v srpnu. My už si dáme i přímo termín, si už omluvíme. Aha. A on nás to tlačí. Jenže ono si pak, každý si říká, ještě je čas, to je pohoda. A pak už třeba
0: není,
1: a už se to pak někdy honí. Jako. Někdy jo, někdy je to na škodu, si říkáme. No.
0: Je náročné během, dneska máte kolik prostoru? Hodinu?
1: Hodinu a půl.
0: Hodinu a půl, tak to je celkem dost, ale během festivalu je náročné z těch 7 desek vybrat prostě ten playlist hodinový.
1: No, to jsou věčný dohady mezi náma, no. Každý to cítí jinak, každý cítí, tahle by tady měla být, ale to pak samozřejmě fanouškové píšou, že by, proč tam jsme nezahrali tuhle tu věc. A, takže my to snažíme se to nějak prostřídávat, ale v té hodině a půl už je to takový lepší výběr, ale bohužel, jak hrajeme někde třeba i hodinu, tak no, to už se hůř vybírá, no, ty písničky, co tam dát. Jako jsou tam takový ty stálice, které tam jsou vždycky, na kterých se vždycky shodneme jako všichni. Jako, no. A pak se hlasuje samozřejmě. No.
0: Dobře. Hele, děkuji moc krát za pokec.
1: Já taky.
0: Se vydarí dnešní koncert tady v baráku, celé turné, festivaly a zase se někdy uvidíme.
1: Díky. Hele.
0: Přátelé, mým dnešním hostem byl Radek Řezníček, zpěvák kapely Alžběta.
1: Mějte se hezky. Ciao.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Rádio Čas Rock.
2: Pravé rockové rádio.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original 0 Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
1: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ano, začíná nová epizoda, ale pozor, ostrého budíčku, nebojte se, tohle nebude Beverly Hills 920, ale na rozdíl od tohoto seriálu v 90kách u nás vysílaného, my si vystačíme s originálním zněním, bez titulků, bez dabingu. Sledoval jsi tenhle seriál vůbec?
1: Ale musím se přiznat, že tu a tam, jo. A teď, jak tady běží to intro a vidím ty obličeje, tak si vzpomínám, že už jsem někde viděl. Jako jo, jo.
0: No, má velká věc. Ani nevím, jak to dopadlo.
1: Tady ta naše tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského se přeměnila na Ivoši Rašku a Tomáše Michalíka. Každopádně my se budeme věnovat ne Beverly Hills, ale především muzice. V té následující hodince to budou třeba hymn.
0: Dáme si taky kapelu, která nepolevuje, naopak, Deep Purple.
1: A zkrátka nepřijdou ani fanoušci Motorhead.
0: Zkrátka nepřijdeme ani my, co se týče zpráv a přehledu dopravy, takže slovo předáváme Kristýnce Kubánkové.
2: Jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas rok.
7: Čas rok.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Řidiči, s komplikacemi v tuto chvíli počítejte v obci

0: Class Rock.
1: Zprávy. Krásný den, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Konflikt na Blízkém východě zdražuje produkty vyráběné z ropy. Růst cen se dotkl i zdravotnického materiálu, zejména jednorázových rukavic. Některé typy podražily až o 100%. Nemocnice proto navyšují zásoby a dodavatelé zavádějí odběrové limity. Klimkovice připravují nový systém parkování na náměstí a v centru města. Jak nám ale řekl starosta Jaroslav Varga, první 2 hodiny budou moci řidiči na náměstí parkovat bez poplatku.
2: Chceme, aby se na náměstí dalo zaparkovat, ale aby tam auta nestála bez omezení celý den a neblokovala místa lidem, kteří jedou k lékaři, na úřad, do obchodu nebo za službou. 2 hodiny bez poplatku považuji za důležité. Lidé si v centru stihnou vyřídit běžné věci bez zbytečné finanční zátěže. Ale zároveň se parkovací místa budou lépe střídat.
1: Po uplynutí 2hodinové lhůty zaplatí řidiči 20 korun za hodinu. Večer, v noci, o víkendech a mimo stanovenou dobu zůstane stání volné. Olomoucký kraj podpoří ekologické, vzdělávací a chovatelské projekty v regionu. Dotace pomohou například s ochranou přírody, péče o krajinu, výsadbou zeleně, environmentálním vzděláváním nebo pořádáním akcí zaměřených na zemědělství, včelařství či chovatelství. Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo a pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské antuce potvrdila Kateřina Siňaková, a to 11. grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Já musím říct, že už pomaličku začínám cítit, že se blíží léto, ale trošičku z jiného
1: horko.
0: Než by... No, horko. No, takhle. Horko. Jde o to, že večer už si třeba dovolím otevřít okno a nechat to třeba ideálně přes noc, že už jako teplo bývá, i když s ohledem na to, že je 9. června pořád nic moc, ty jako noční teploty. Ale v neděli se juchalo u nás kousek na náměstí v jedné hospůdce a juchalo se dlouho, i s kytarou dokonce se juchalo.
1: Kvůli fotbalu, myslíš?
0: Já nevím, kvůli čeho se juchalo, ale prostě juchalo se dlouho, takže říkám, a už to o prázdninách je to nejhorší, když se tako slízá všechno takhle venku.
1: No, budeme si na to muset pomalu zvyknout, někteří jako rádi si na to zvykají, že jo? Mimochodem, podle mínění astrologů by měl být měsíc červen ideálním obdobím k uzavření minulosti a naopak otevření novým možnostem. Tak mi napadá, že tam třeba jenom uzavírali minulost, víš?
0: Tak teda uzavírali dlouho, tam měli bohatou minulost. Hlavně se asi nemohli dohodnout, jo, s tou kytarou, jak ji uzavřít, no.
1: Ale my jsme tam... ve čtvrtek taky uzavírali.
0: Jo, no dobře, ale my jsme aspoň odjeli někam mimo civilizaci. Takže asi tak, no.
1: To máš pravdu.
0: Ale tak dobrý, no, nebylo to nejhorší, jenom jsem chtěl vlastně fakt říct, že to léto se blíží. Což budeme určitě rádi, když ty večery budou pro nás pro všechny příjemnější. Ostatně můžeme se věnovat trošičku budoucnosti, minimálně tu nejbližší, co se týče dnešního dne, tak tu nám i dnes přinesl do studia Milan Gelnar.
1: Tak pojď, Mílo.
2: Úterý bude dnem s převahou souladných hvězdných aspektů. Nicméně objeví se i ty problémové, které vypovídají o tom, že se nám budou dít věci karmického charakteru, tedy z kořeny v hluboké minulosti, jež mohou mít destrukční charakter. Hůře nám to bude myslet a můžeme inklinovat nerozumným úvahám i mluvení. Co se týká jednotlivých znamení, tak radci mohou mít výtečné analytické myšlení. Štíři odhalí každé tajemství a ryby zaplaví originální nápady. Berani budou mít tendenci tlačit na pilu. Lby projeví až extrémní tvrdost a neústupnost, a střelci by mohli vdechnout život svým odvážným vizím. Býci se mohou těšit na nový příliv životní energie. Pany dnes budou za hvězdy, kozorozi musí počítat s jízdou jako na horské dráze. Blíženci dokážou stabilizovat jakékoliv mentální turbulence. Váhy může potrápit zkouška stability a vodnáři vsadí na svou nevšednost a originalitu. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem má přeje dvorní astrologrády a čas Milan Gelnar.

0: 6 hodin, 19 minut, vy stále ladíte Frekvence rádia, čo z roku, tohle byli Kingdom Come.
1: Máme úterý, ale tak jako to pro většinu z vás je to vlastně pořád start pracovního týdne, tak my tak trošičku vlastně dneska už finišujeme, protože my tady od zítřka nebudeme. Ale, jestli jsem vás teď dojal, šokoval a pláčete, tak nebojte, úplně o nás totiž nepřijdete, minimálně zítra, ne ve středu, a to vlastně hned dvakrát.
0: A máš pravdu. Po 7. večerní pro vás bude ve středu přichystán premiérový díl Rebelského baru a pokud by vám i nadále bylo po nás dvou smutno, můžete si pustit ještě jednu specialitku.
1: Zítra totiž vychází nová epizoda Rockcastu, našeho podcastu Rádia Čas Rock, a já jsem si nedávno pozval opravdu velice speciálního hosta.
0: Nekecej.
1: Byl jsem nervózní, jak to s ním povedu, protože jsem nevěděl, co mám od něho čekat, a tím byl Ivo Raška.
0: Takže taková 13. komnata.
1: To byla. Jak jsi se cítil mimochodem?
0: Jako upřímně, byl jsem trošičku zklamaný. Jako. No, já vím, jak probíhají tyhle ty rockcasty, jo. No. To je samé, jako foceníčko, občerstvení, no. Hostům se tam nosí obložené mísy, opečené kachny.
1: No.
0: Jo, a já nic, ani jogurt, ani ovoce, džus, ani nic ostřejšího. Ne. Jak to, že jsem nedostal nic?
1: Jsi měl donést větší svačinu asi, no. Ale a jako na druhou stranu, ty máš přístup do rezervačního systému, mohl jsi tam naťukat, co chceš, jako to dnes. Mohl jsi sporučit kachinku.
0: Jo.
1: Že to bychom točili asi ještě dneska. No, každopádně.
0: Tak natočíme ještě jeden díl.
1: Dobře, a jít s občerstvením teda.
0: A budeme jenom žrát.
1: Ten důvod byl prostý, protože v květnu to bylo rok od doby, kdy byla spuštěná naše sesterská stanice Čas Rok na tvrdo.
0: Jo, jo, takže jsme s Tomášem vzpomínali na začátky tohoto média, jak jsme to začali dávat dohromady, no a vězte, chvilkama to dává docela zabrat. No a když jsme byli u tématu tvrdé muziky, tak jsme vzpomínali i na naše první poznávání metalu. Někdo vzpomínal i na to, jak dělal pouštěče nebo DJe. Které kapely nás přivedly k rockové a metalové muzice a které nám zůstávají jakožto srdcovky dodnes. Tohle všechno se dozvíte, plus...
1: Plus toho bude víc.
0: Vkručení v břichu tam bude slyšet.
1: Bavili jsme se taky o festivalech, vlastně festivaly i důvod, proč tady zítra nebudeme, nebo od zítřka. Takže si to, počkejte si na to, Rockcast vychází zítra, buďte připraveni a potom to můžete poslouchat dokola, než se vrátíme příští týden.
0: OK, tak jo, tohle byla pozvánka. Já vás ještě pozvu k poslechu Čas roku, protože za chviličku Felix Teleke a také Disturb. Mm-hmm. Tak jdeme na to.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický, skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
5: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

0: Křetové jsou zpátky.
1: Já jednoho vidím venku přes okno, je tam.
0: Jo, tam
1: máme skřeta v podobě zajíce.
0: To je zajíc.
1: Jo, dobře, ale jak je malej.
0: Tak příště budeme hledat zajíců v poklad.
1: Dobře, ale by bylo špatné, no. Ne, my hledáme skřetu v poklad, protože tenhle panáček se nám tady zase zabydlel od včerejška a sebou tady má opět tajemné boxíky, které společně s vámi rozkrýváme a které jsou napichovány finančními obnosy.
0: Přesně tak. Stejně jako kdysi a stejně jako včera budete otevírat, nebo ten, kdo se zúčastní naší soutěže, bude jednotlivé boxíky otevírat, no a v nich najde vždycky nějakou hodnotu. Finanční samozřejmě. No, ovšem, ten skřet není skřet jen tak, pro nic za nic.
1: Máme tady tentokrát takový bonus vlastně bez ohledu na to, ať už se vám podaří nějaký ten balík vytáhnout nebo ne, tak získáváte dárkový balíček od Investony, sponzorem tohoto skřetova pokladu.
0: Skřetova. Vítejte u skřetova. Krát jsem zapomněl říct, že ten skřet může tedy kdykoliv tuhletu soutěž ukončit tím, že prostě ten boxík zaklapne, vysměje se vám a nevyhrajete nic.
1: Co nám vlastně stalo včera.
0: Až tedy na ten bonus od Investony. Já bych vyzkoušel, co říkáš na to, že bychom vyzkoušeli pozornost našich posluchačů,
1: bdělost,
0: Bdělost, to je to slovo, které jsem chtěl použít, děkuji, že mi vidíš do hlavy.
1: Jsem vzdělaný člověk, já jsem kdysi četl Honzíkovu cestu.
0: Si gratuluju. Tam bylo hodně obrázků, já vím. Pojďme na to, co?
1: Dobře.
0: 7253311155, kdo se dovolá jako třetí v pořadí, tak si s náma dneska poprvé zahraje.
2: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: Ano, my jsme tady po ránu zkusili hodit do placu takovou výzvu, jestli jste vzhůru nebo už jste třeba v práci. Evidentně ne, všichni jsou v práci, ale někdo aspoň ano. A tím někdo je Míša.
1: Dobré ráno, ahoj.
0: Jo.
2: Dobré ráno, Míšo, zdravíme. Kam tě zdravíme vlastně? Tak zhruba aspoň poloha.
1: Do Valašského Meziříčí.
2: Tak, zdravíme na Valachy.
0: Tam se prý dobře pije.
2: Tomáši, tobě se pije dobře
1: všude. Bude.
0: Říkali, já jsem to četl teda, jako nevím. Nevím se na to pravdy.
2: Michalo, pravidla znáš?
1: Ano, znám.
2: Tak jdeme soutěžit. Otevíráme první boxík, OK?
1: OK.
3: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
2: Tak, na začátek dneska dvě kilečka.
1: To je hezké. Tak jo, tak jdeme dál.
2: Jdeme dál.
3: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
2: Tak se nám to pěkně násobí.
1: Tak zkusíme ještě jednou.
2: Zkusíš ještě jednou? Upozorňuji, že kdykoliv může skřet zasáhnout.
3: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
2: A teď se naštěstí tak nestalo.
1: Tak... Co myslíte?
0: My myslíme, že nevíme.
1: Tak jo, tak to necháme tak.
2: Necháme to tak?
1: Jo, štěstí bylo, že jsem se dovolala, takže...
2: Super, tak já si píšu tady 600.
0: Dobře, takže 600 korun 600 je tvých.
2: 600 korun je tvých, plus samozřejmě ještě bonusový dáreček od Investony. A zajímá tě, co je v té poslední? Nebo předposlední?
1: Samozřejmě.
2: Nebo v té následující,
1: jdeme
2: jsem chtěl
1: to
2: říct. Ona byla teda poslední, jo, to už tím můžu říct.
0: To je překvapko.
2: Takže ti to vyšlo tak.
1: Jo, děkuju, kluci.
2: My ti gratulujeme, užij si výhru a zase někdy naslyšenou se budeme těšit.
0: Ahoj.
1: Ano, mějte fajn den, čau.
2: Taky ahoj. Tak co, Tomáši?
0: No?
2: To vyšlo, co? Pěkně, Michale.
0: To vyšlo, no.
2: Budeme ještě dneska hrát?
0: No tak každopádně, já myslím, že my jsme tady o toho, aby jsme dělali radost a tu radost děláme i finančně, takže...
2: Ale víš, že dneska úterý, my musíme stihnout rozdat ještě dva lupeny na nějakou akci.
0: Rozdávat budeme celé vysílání dneska, no.
2: Ježiš, my jsme jak výherní portálek, pojďme na to.
4: Škřetův poklad na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: A Tart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
0: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Jaké pantofle?

0: dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Na rádiu Čas Rock pokračuje ostrý budíček, máme 7:45 a když tak koukáme ven z okna, tak jsme si řekli, že bychom se mohli povinovat i počasí. Včerejší pronostika, která se vztahuje na Medarda, a ne Medardova kápě 40 dní kape, se nenaplnila a pokud se nepletu, tak včera jsme se v Česku obešli bez deště, což ale nebude pravděpodobně platit v následujících dnech.
1: No, takže zase lhali někdo, protože jak se díváme na tu předpověď, tak naopak do Česka míří poměrně chladná fronta, která přinese hlavně déšť a místy také silné bouřky. Takže pozor na to, zejména na východě může v těch bouřkách spadnout přes 25 mm srážek.
0: K tomu nesmí chybět samozřejmě výskyt nárazového větříčku, že jo, duj větříčku, duj. Nicméně, ty méně intenzivní srážky se očekávají v západní polovině Česka, ale i zde samozřejmě se může frontice trošičku obrátit a nakypat i tam.
1: Každopádně tak jako...
0: Nakapat. Sněžit tam nebudeš.
1: Nakape hodně, neboj se, no. Tak jako tak, po celé republice určitě přijde ochlazení, takže s tím počítejte, jestli se někam vydáte a hlavně počítejte i s tím mít něco po ruce.
0: Svetr? No, nemyslím na svetr samozřejmě, na teplo.
1: Na dešť, jo, jako dobře. No. Prší tam, vem si svetr.
0: No. Oblič se, vem si deštník. No. Tak no, jo, tak to byla tak naše si, unikátní předpověď počasí.
1: Tak si radši vem to všechno sebou, když někam budete.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej

0: Tohle byla parádní záležitost Kiss the Rain na rádiu Čas Rock. A my uzavíráme první společnou hodinku a uzavíráme ji dobrou zprávou. Jsme se o tom bavili i nedávno, že z ostravské zoo uplach lemur.
1: A našel se?
0: Všechno dobře dopadlo, včera dopoledne si někde u nějakého pána si na zahradě pochutnával na třešník.
1: A tak třešničky mu chutnají.
0: Třešničky zachutnali.
1: No, jo.
0: No tak ho nalákali na nějaký pamlsek, chytili, nevím teda, kdo pánovi zaplatí tu škodu. Ale každopádně už je zpátky a prý dostal za racha lemur. Fakt? Prý ho teď bude hlídat medvěd ušatý.
1: Tak aby to nebylo lemur na třešních. Jak medvěd může lemura? No,
0: já nevím, prostě ho dostal na starost. Na rádiu Čas Rock je před námi druhá hodinka ostrého budíčku a v ní si dáme třeba Kissin' Dynamite.
1: Zazní také Alice in Chains.
0: Zazní také Ozzy Osbourne.
1: Přichystány jsou také zprávy a dopravní servis a to vše Mad in Kristýnka.
2: Telefon, výzva a box, který rozhodne.
3: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
2: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock. Čas Rock.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od AutoESA.
4: AutoESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
2: AutoESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte u obce Buchlovice na Uherskohradišku.

0: přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Krásné úterní ráno vám u dalších zpráv na Rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Dětské letní tábory letos čekají nová pravidla. Organizátorům ubude část administrativy a některé dosud povinné požadavky se zjednoduší. Vedoucí táboru tak budou mít více prostoru věnovat se samostatnému programu a dětem. Změny se týkají například zázemí táborů, zdravotní dokumentace nebo přípravy jídel.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava má koncepci bydlení. Dokument stanovuje směr bytové politiky až do roku 2050 a jeho cílem je zajistit více dostupných a kvalitních bytů. Město chce podporovat výstavbu nájemního bydlení i soukromé investice a developery. Na rozvoj bydlení plánuje v příštích letech vyčleňovat až 3% svého rozpočtu. Nezaměstnanost v České republice v květnu klesla, a to o desetinu procentního bodu na 4,8%. Jaká je situace v Olomouckém kraji? Tak to nám řekl František Bikář z úřadu práce.
2: V Olomouckém kraji pokračoval v květnu příznivý vývoj na trhu práce. Nezaměstnanost zde opět mírně klesla, a to na 5,1%. Jesenicko znovu potvrdilo svou pověst regionu s největším sezónním kolísáním nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. Počet nezaměstnaných se zde meziměsíčně snížil o 4,7%, což je čtvrtý největší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
0: Slovenský hokejový útočník Matouš Spodňák se stal novou akvizicí extraligové Olomouce. 28letý odchovanec Košic se loni po 11leté působení v Severní Americe vrátil na Slovensko a odehrál sezónu v dresu Michalovců. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
1: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: No tak už.
1: Počkej. Wait for it. Trt.
0: No. Tak, teď. To je taky věc, kterou si jako třeba můžou hlavně asi ženy, protože je to zpíváno v ženském rodě, zpívat do omezeného jako věku, ne? Jsem tráda, jsem mladá.
1: No to jo, no.
0: Tak je to pocitově, no, ale tak zní to divně, když si to zpívá potom někdo třeba v 70. asi, ne?
1: Ale, no to jo, no. Ale víš, kdo si to může pořád zpívat?
0: No.
1: Napovím. Představte
0: si. To má nějaký problém?
1: Nemá právě, ale tenhle ten Kačer Donald slaví krásných 92 let, představ si to, i když na to vůbec nevypadá, že jo?
0: To ne, no. A umí pěkně nadávat, že jo?
1: Ale já udělám něco, co po mě chtějí vždycky děti, jo? Jo? Doma dělám.
0: No.
1: Mám to udělat?
0: No.
1: To tě udělají Donalda.
0: Jo. No, pověk chce si dělat Maxi Psafíka, takže.
1: Jo, no. Každý něco. Hej, trochu jsme odbočili.
0: No.
1: Já jsem chtěl původně říct, že přesně v tento den leta páně 1934 se vůbec poprvé objevil Kačer Donald na filmovém plátně. Jednalo se o epizodu s názvem Slepá slepička. Možná někdy pustím, jestli to půjde. Později se Donald zčuchl se svými kumpány, Mickeym, Goofym, Plutem a dalšími postavičkami a představte si, tenhle ten Donald, Kačer, má i svou hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu.
0: No to už tam mají taky skoro všichni, jak tak někdy sleduju, no. Kromě nás dvou.
1: Tak teda dá, jdeme do toho.
0: Jdeme do toho.

0: Tahle šarvátka vypukla mezi Liam Gallagherem z Oasis a zpěvákem kapely Simply Red Mickem Hucknellem. Incident se stal v hotelovém baru, kde Liam, tehdy 25-letý, vystartoval na Micka, který tam v baru slavil své 38. narozeniny.
1: Důvodem byly některé komentáře, které Mick řekl na adresu Oasis v nedávném rozhovoru, a oba kohouty od sebe nakonec musela odtrhnout až ochranka.
0: Tak tohle bylo naše dnešní okénko do minulosti na rádiu Čas Rock. Teď už jdeme dále, a to společně s kapelou Alice in Chains.

0: Už tento čtvrtek začne mistrovství světa ve fotbale, bude se jednat v pořadí o 23. mundial. Na turnaji se bude zkoušet několik novinek, včetně nějakého programu během zápasu nebo nového posuzování offsideu díky novým typům míčů, ale takové jedno prvenství vlastně můžeme zaznamenat i na domácích trávnících.
1: Vůbec poprvé v historii v soutěžním utkání, dospělém soutěžním utkání, totiž v jednom týmu nastoupil otec a syn, dcera, ano. Stalo se tak v utkání 9. ligy mezi Zbraslavicemi a Chotusicemi B. Ona tahle věc je totiž možná od sezóny 2024-2025. A já jsem to vůbec nevěděl, že to tak vůbec je povoleno i v tom dospělém fotbale.
0: To jsem taky nevěděl. A ani jsem nevěděl, že máme 9. ligu teda.
1: Jo, tak to jo. Nidek hraje třeba 7. ligu a chtěl jsem říct, že bych to těm našim hvězdám mohl doporučit, protože o víkendu dostali 6 a za poslední 2 zápasy 11 gólů, takže možná by to mohli provětrat nějakou ženou v zadních řadách.
0: Pojďme se vrátit k tomu, co se dělo v Chotušicích. Otec, který chytal právě v bráně Chotušic, a jeho dcera se sice mohli radovat z této události, ale s tím výsledkem to bylo horší, podobné jako v tom Lídku. Na půdě z Braslavic padly vysoko 6-0 a ještě můžeme dodat, že ve stejném týmu nastoupila ještě jedna žena, takže se potkali hned dvě bojovnice proti 11 mužů.
1: Mě na tom zarazila ještě jedna věc, jo. Chotušice mají, co jsem se díval, 825 obyvatel, ale mají dva fotbalové týmy, jako teda. Takže velice asi jako sportovní obec, městečko, nevím, no. Dobře. Každopádně, vidíte, i ženy na ten fotbal mají.
2: Dovolíte už všechno, nicméně.
3: Co děláš? Co blbneš, Niko?
2: Nic. Co je to, tohleto?
4: To jsou ženský, tyvo.
5: No to jsou ženský.
4: Mně se náhodou ženský fotbal líbí. Je takový neinvazivní, neagresivní a má takový svý jako specifika.
6: To mluvíš, vole, invazivní, ty vole.
4: Mně se prostě jako ženský fotbal líbí, no.
7: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
13: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
14: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Stock Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
15: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.

0: Tohle to byl Ozzy Osbourne na frekvencích Rádia Čo z roku. Máme 7 hodin 38 minut, stále probíhá ostrý budíček. No a než si dáme další porci nefalšované kytarové muziky, máme zde pro vás jednu takovou vábničku k poslechu právě našich frekvencí.
1: No určitě, protože no samozřejmě k té rockové muzice, která tady hraje prim, tak patří i pro mnoho lidí motorky. A když máte motorku, tak by se patřilo taky někam pořádně vyrazit na cesty. Tak, jako to činí známý motorkářský klub z nedaleké Plesné, Motokopaniny. Opět jsou totiž na cestách.
0: Ano, partička kolem tohoto klubu jezdí na dobrodružné výpravy po Evropě, které jsou známé také pod přízviskem Rebelská jízda. Velmi často, několikrát už jsme dříve sledovali a i letos spolupracují s rádiem Čas Rok, přičemž pánové se vydali na Řecku do Řecka a zpátky, samozřejmě na motorkách. No a my můžeme jejich pouť sledovat de facto živě.
1: Pavel Hrbáč, mimochodem starosta Plesné, denně podává report o tom, kde se zrovna nacházejí. Každý den na rádiu Čas Rok můžete slyšet živé telefonické vstupy, ve kterých se dozvíte autentické dojmy z cest. Kam má zrovna tahle parta motorkářů namířeno, co je na cestě potkalo, co třeba očekávají. A třeba taky pro někoho z vás budou mít i zajímavý tip na výlet. A upozornění, na co si cestou z Řecka máte dát majzla.
0: Ano, může to být velmi zajímavé a výživné. Pánové nás ke všemu, kromě živých vstupů, zásobují také fotografiemi a různými videi. A když tak na ně koukám, musím říct, Tome, tiše závidím.
1: Máš motorku?
0: Protože... Ne. Kromě, nevadí, i pěšky, nebo autobusem, to je jedno, protože kromě zážitku z cest si pánové užívají i krásná panoramata, památky, anebo pěkně leháro, odpočinek na pláži, u moře, lodičky, šplouchání vln, rozumíš? Už dneska po 10. hodině poslouchejte určitě vysílání s Honzou, který se opět živě s touto partou spojí, no a odpoledne pak přijde ještě na řadu další telefonát v odpoledním driveu s Hankou.
1: Takže poslouchejte Rádio Čas Roky nadále a dejte pořádnou péči tomuto mototripu.
0: Ano, teď už muzika. Rádio.

0: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
0: Čas Rok.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
8: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot.
0: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Koukám na hodiny, 7 hodin, 48 minut a to tady znamená, že se blíží čas, kdy se dozvíte, o co dnes budeme hrát, a to v rámci tajného úterý. A podle nás se máte na co těšit a bude to stát za to.
1: No samozřejmě,
0: a my jsme nikdy nekecali.
1: O jaké vstupenky se bude hrát, to se dozvíte de facto za pár minut. Pojďme se ještě v rychlosti podívat na to, co se dneska píše v kalendáři. Aktuálně jsme de facto stále na startu 23. týdne, rok 2026, pro ty, kteří se v tom ztrácejí. A v kolonce u 9. června je vepsáno jméno Stanislava.
0: No a význam tohoto jména se dá přeložit jako staň se slavnou. A ze slavných jmen, které nosí toto jméno, nás tady vlastně napadá akorát česká herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Což je přesně ta herečka, která dabuje Phoebe v seriálu Přátelé.
1: Tak přejeme všechno nejlepší jak jí, tak všem ostatním Stanislavám.
2: Stará krysa řekla, pojďme na guláš, a ostatní hráli mariáš. To je vše, díky!
3: Posloucháte Ostrý buď.

0: se minutky před 8 dohrála tahle ta novopečená záležitost z kuchyně kapely Europe. One on One se jmenuje tahle pecka, ano, která dozněla na čele.
1: Dali jsme si něco evropského a to doslova.
0: Ano, přesně tak.
1: A hlavně si to budeme moci užít také letos v listopadu na megakoncertu Rádia Šas, kde nejenom tuhle věc přivezou ukázat a odehrát Europe, ale hlavně stěžejní desku do Final Countdown. Ježiši, do listopadu času dost, máme červen, před námi spousta letních akcí. No a možná s ním vlastně bude souviset i něco, co budeme dělat po 8 hodině, protože máme tady úterý.
0: Ano, ale já myslím, že můžeme trošičku prozradit, že se bude dát o vstupenky právě na jednu z letních akcí, které se kvapem blíží. Na co to bude, tak to vám řekneme zhruba za 10 minut. Do té doby je tady třeba ochutnávka z toho, co bude hrát, jako třeba Serge Tankian.
1: Já bych tady měl na skladě kaťáky.
0: Tak jako, ty si dáme někdy příště.
1: Si dáme někdy příště.
0: A tak nebo ne.
1: No já myslím, že...
0: No,
1: no
0: ty to řekni.
1: Já si jdu pro kafe, řekni to ty.
0: Tak jo. Bude i Wendy se svou motorkou. Akorát se jmenuje Candy.
1: To si zpívej doma, hele, Wendy. Máš doma Wendy s motorkou?
0: Mám jenom Wendy.
1: Motorka.
0: Neměnil bych, ne.
1: Dobře, ale my tady taky máme v redakci Kristýnku Kubánkovou, takže jí předáváme slovo.
2: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
5: Řidiči, pozor, se aktuálně dává.

0: Rock.
1: Zprávy. Krásné ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Češi zůstávají v jednom zaměstnání déle než většina Evropanů. Zatímco dříve byl často důvodem změny práce vyšší plat, dnes hraje stále větší roli jistota. Na trhu práce navíc ubývá pozic a zaměstnavatelé si nové lidi vybírají pečlivěji než v minulosti.
0: Morava aktuálně.
1: Ostrava vyměňuje stará hasičská auta za nová v 7 částech města. Pokračuje tak modernizace výbavy dobrovolných hasičů, kteří pomáhají při požárech i povodních. Pokračuje primátor Jan Dohnal.
2: My jsme před 2 lety výrazně akcelerovali výměnu vozového parku, kdy oni opravdu často ještě měli 40 let staré cisternové vozy, a proto jsme se rozhodli s velkým nákupům. Aktuálně jsme koupili 7 nových cisternových vozů, kdy už vlastně 4 byly předány, 3 budou teďka předány během měsíce. Tu akceschopnost i tu profesionalitu těch jednotek, to zase hrozně hodně postrčí dopředu.
1: Mohelnice a Šumperk dál rozšiřují využití solární energie. V Mohelnici už fotovoltaické elektrárny pokrývají až 70% spotřeby elektřiny některých budov a další panely přibudou na sportovní hale, radnici i kulturním domě. Nové solární elektrárny chystá také Šumperk, kde budou zásobovat elektřinou školy, veřejné osvětlení i nabíjecí stanice. Dnes proběhne v Kladně atletický meeting bronzové kategorie kontinentální tour. Právě tady absolvuje český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk druhý start v sezóně. Po zimní operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí na memoriálu Josefa Odložila v Praze, kde obsadil výkonem 20,32 metrů druhé místo. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Čas rok.
1: My věříme, že většina z vás už v tuhletu chvíli netrpělivě vyčkává na jedno oznámení a třeba si i lámete hlavu nad tím, jaká dnes bude hlavní výhra v rámci tajného úterý. Máme pro vás dobrou zprávu, čekání je u konce. Pokud jste si s kolegy v práci třeba tipovali, o co hrajeme, tak poslouchejte.
2: Druhá dobrá zpráva totiž je, že hrajeme o dvě vstupenky na festival Holbarok na grilu, tedy naší tady domácí záležitost, která proběhne letos 24. a 25. července, opět na Stříbrném jezeře v Opavě. Lodi se to osvědčilo, budou tam indiáni, bude tam koupačka, nudisti třeba tam budou, já nevím, to už je na vás.
1: Ale nudit se nebudete.
2: Nudit se rozhodně nebudete. Kromě toho, že se můžete vykoupat, máte dost místo postavit stán, zaparkovat svůj vůz. Ale na festival můžete dorazit i busem, nebo třeba na kole, na bruslích, po rukách.
1: Možná na kajaku, když je tam ta voda.
2: A odkud bys tam připlul, prosím tě?
1: Já nevím, tak jako musel bys si asi ten kajak nebo loďku někde přitáhnout a pak jakože náhodou jen okolo.
2: Ale nebo... možnosti jsou, neříkejte, že jsme vám to neříkali.
1: Přesně tak. Na festivalu se můžete samozřejmě kvalitně nadlábnout, jídla bude dostatek, pivo poteče proudem, ale nebojte se, pro někoho máme také nealkoholické nápoje, těch tam také naleznete hodně. No a na koho se můžete těšit na pódiu, tak to probereme za malou chvíli. Jednou z hvězd Holby, nebo jednu z těchto hvězd probereme podrobněji. Teď nás ovšem na čas roku čeká muzika v podání The Answer. A vy mějte vaše vychytralé telefony raději v pohotovostní poloze, protože rozdávat lístky, dva lupeny, můžeme na Holbu vlastně kdykoliv v této hodince.
2: Tak bacha.
0: Tajné úterý, Rádio Čas Rock.

0: Máš slovo, Tome.
1: Jo, dobře. My jsme tady zmínili dnešní výhru. Hej, normálně teď se mi proběhli hlavu, asi při soutěži, co moderuju, a chtěl jsem mi všechny říct, jo? Tajné úterý, to je teď tady v hlavě. A my jsme prozradili, že dnešní hlavní náplní tajného úterý jsou dva lístky na festival Holba Rock na grilu. Je letošní line-up je napěchován, no ale musíme vyzvihnout jedno jméno. První zahraniční hvězda, kapela Pretty Maids.
0: Už 45. sezónu si letos odkroutí tihleti pardálové. No a když se podíváme na jejich letošní jízdní řád, tak je patrné, že těch koncertů moc nemají. O to více jsme rádi, že mezi třeba německou a japonskou zastávkou si našli také prostor zet do Opavy.
1: A tak to zní krásně, ne? Když se podíváš jako na ty jejich koncerty, jako Barcelona, Balingen, Opava.
0: Ano,
1: no, a potom Japonsko. Hele, kapela určitě patří mezi ty legendární záležitosti, které se vlastně mohly dostat pod kůži i mladším posluchačům, protože v loňském roce se dva jejich singly objevily na soundtracku k druhé sérii seriálu Peacemaker, což je seriál, který má velkou popularitu právě u mladých.
0: Přesně tak. Frontman Ronnie Atkins se v posledních letech statečně popral s vážnou nemocí, podle všeho je tedy v této době v pořádku. Ostatně je známý tím, že je velký bojovník a také sympaťák. No a tak my si dáme takovou hudební vábničku v podobě songu Fire So Fly z poslední desky Pretty Maids a osobně vlastně pozdrav vám, posluchačům Rádia Čas Roku, k tomu připojí také samotný Ronnie Atkins.
2: Hi, this is Ronnie Atkins from Pretty Maids. Just want to send and pass my summer greetings to all the people and all the listeners at Chess Rock. Stay cool, stay tuned.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Brilon, dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Tak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek, Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
6: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
7: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
8: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
9: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Čas rok.
1: Přípravy na další oslavu roku piva a dobrého jídla jsou v plném proudu. Už teď víme, že letošní ročník Holby Rok na grilu bude legendární, a to rovnou z několika důvodů, jakože třeba zároveň společně oslavíme 15. narozeniny Rádia Čas roku, a nebo že na něm kromě celé plejády elitních českých skupin vystoupí i dánští Pretty Maids.
2: No ale k ním se přidají třeba Tři sestry, také Ivan Mládek, Aleš Brichta, Kokot Minute, kapela Citron a řada dalších. Tak se nám to hezky rychle blíží, tahle oslava u opavského sádráku se bude konat. Připomínáme 24. a 25. července. No a jak už víte, někdo z vás tam může být úplně zadarmo.
1: Máme tady k dispozici dvě vstupenky, které v rámci tajného úterý dáme tomu z vás, kdo se jakožto pátý v pořadí dovolá sem k nám do studia.
2: Takže ten, co volá teď, tak to evidentně nestihne. Když musí být pátý. Připomínám číslo 72533 1155.
0: Tajné

0: Rádia Čas Rock.
1: Zvonilo to, cinkalo to, bušilo to, ale nakonec se štěstí usmálo na Míšu, která je na drátě. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: My ti gratulujeme, protože v rámci tajného úterý od nás dostaneš 2 vstupenky na festival Holbarock na grilu. Velká gratulace.
2: Moc děkuju, moc se těším.
1: Koho vezmeš? Kdo na tebe bude nejhodnější asi teď?
2: Asi kamoš. Jezdím s kamošem a máme rádi malignanty, kamoše, tak.
3: Tak to
2: asi zaslouží.
3: To vám dobře vyšlo. Paráda. A už jsi někdy byla na festivalu Holbarock na grilu?
2: Nebyla, i když to mám kousek z Ostravy a takhle to jsem si říkala, je tam spousta zajímavých kapel, které bych chtěla kromě těch malignantů vidět, takže poprvé a doufám, že to bude super.
1: No, určitě ano. Můžeš to napravit. Tak jo, my ti gratulujeme ještě jednou, užij si ten festival, ať už tam budeš s kýmkoliv. Můžeš taky někoho pozdravit? Chtěla bys využít tuto možnost?
2: Jo, všechny ty, co se nedovolali, ať to zkouší, že snad budou mít štěstí jako já někdy.
1: Jako je hezké vždycky.
3: Jo.
1: Dobře, tak jo.
3: Ostatně tak. My budeme soutěžit ještě příští týden v rámci tajného úterý. O co to bude? No tak to se dozvíte zase za týden. Tento týden už máme odfajfknuto, víme, že 2 vstupenky na holbu jsou fuč. Míšo, ještě jednou gratulujeme, užij si to tam a my jdeme na další muziku. Ahoj.
2: Děkuju. Ahoj.

0: Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Traxy.
1: Pojďte do Tatra Trax v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
2: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
1: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
2: Chci do Tatry CZ.
1: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na tatra.cz.
3: Kde to hoří?
4: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
3: www.hphservice.cz.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za rokovými veterány Sinner, kteří se v polovině letních prázdnin pochlubí novou deskou. Ta by měla být podle samotné kapely vůbec tou poslední v jejich dlouholeté hudební kariéře. Vyjde 31. července a objeví se na ní celá řada velice zajímavých hostů. My si z ní dáme skladbu s názvem Wait, ke které se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.

0: byli veteráni ze skupiny Sinner, kteří svou poslední fošnu vydali před 4 lety. Tenhle status se ovšem již co nevidět změní, protože na konci června jim vyjde album úplně nové. Z něj jsme si ostatně v rámci novinky týdne poslechli tenhle ten parádní song.
1: A jak zmínil Honza Prokeš, tak vyjádřit se samozřejmě můžete také mimochodem na Facebooku Rádia Čas Rok, anebo mu to napište. On nás tady vystřídá zhruba asi za nějakou hodinku. Do té doby stihneme určitě třeba soutěžit, protože vám dlužíme ještě jednu možnost pokořit našeho skřeta a k tomu nabízíme i muziku v podání Airborne.
0: No, 6 jsme rozdali v prvním kole, které proběhlo dneska už takhle brzy po ránu, kolem 6:30. Já myslím, že, jak říká Tomáš, nejvyšší čas zasoutěžit si znovu, uvidíme, kam to dotáhneme. K tomu nám budou hrát kluci z kapely Premiér.
1: A ty vystřídají zase naopak Pardálové z kapely Limp Bizkit.
0: Tomu přihodíme pár tipů na to, kam můžete o víkendu vyrazit. Nejdříve ovšem dostane prostor Kristýnka a její dopravní přehled a také čerstvé zprávy.
2: Tohle není hra pro slabé.
3: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
2: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
3: Tak co, hrdino?
2: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rok.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
5: Čas Rok.
2: Čas Rok.
6: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Řidiči, pozor, se aktuálně dá.

0: Bánková. České stavebnictví prochází krizí. Ceny stavebních materiálů za poslední dva roky vzrostly až o pětinu a řada firem kvůli tomu zdražila své zakázky. Někteří developeři dokonce odkládají plánované projekty, protože další vývoj cen je podle nich nejistý. Vyšší náklady se mohou promítnout také do cen nových bytů a domů.
1: Morava aktuálně.
0: Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji klesla o desetinu procentního bodu na 6,8%. Je tak o 2% vyšší, než je republikový průměr. O jaké profese mají firmy největší zájem, nám řekl ředitel krajské pobočky v Ostravě Petr Prokop.
2: Zaměstnavatelé měli v našem kraji nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, kuchaře, nástrojaře, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, ale i pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 8,3 desetiny uchazeče, z toho nejvíce v okrese Karviná a Bruntál.
0: Kraj má druhou nejvyšší nezaměstnanost v zemi po Ústeckém kraji. Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon pro akutní péči. Přinese více než stovky nových lůžek, včetně oddělení pro děti a dospívající s vážným psychickými problémy. Nemocnice tak chce reagovat na rostoucí počet mladých pacientů a nedostatek specializované péče. Nový pavilon by měl být dokončen v roce 2027. Finálová série basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem je po čtyřech zápasech vyrovnaná. Pardubice v dramatickém domácím utkání včera zvítězili 101-100, když o výhře rozhodli trojkou v poslední možné chvíli. Stav série nyní 2-2 a boj o mistrovský titul tak pokračuje dál. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas

0: Dnes už po druhé, ale rozhodně ne naposledy, budeme soutěžit o Skřetův poklad. Ten je rozmístěn do několika krabic, které v sobě ukrývají peníze. A my budeme společně s někým vás, posluchačů Čas roku, jednotlivé schránky otevírat a pozorovat, jak postupně bohatnete.
1: A nebo chudnete, protože když to s riskováním přeženete, tak Skřet vám celou výhru vezme a zaklapne dveře. Přesto pro každého z vás, nebo na každého z vás čeká takový bonus, balíček od partnera této soutěže Investony.
0: Přesně tak. Tak já myslím, že je nejvyšší čas vyzvat vás, abyste zavolali na číslo 725-33-1155 a kdo se dovolá, co já vím, třetí v pořadí, tak si s náma zahraje.
1: Tak pojďme.
0: Jednoduché jak facka.
2: Skřetův poklad na rádiu Čas rok.

0: Just Rock.
1: Ano, on se nám zase směje, ale my doufáme, že smát se naopak budeme na konci my, protože před námi je možnost vyhrát peníze. No, před námi. Před Vojtou je možnost vyhrát peníze.
2: No, čau. My se smát nebudeme. Čau.
3: Ahoj, ahoj.
2: My tě zdravíme dneska po druhé vlastně na Valachy, se nám daří, tam tím směrem. Jsme za to rádi. Soutěž asi znáš, jak jsme se bavili.
3: Ano,
2: takže co říkáš, že bychom se zrovna vrhli do víru tady, hazardu?
3: Jasné, jdem na to.
2: Tak jdeme na to, otevírám první box.
4: Otevírám box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 200.
2: Tak dvě kilečka na start.
3: To je krásné, ale jedeme dál.
2: Dobře, Vojta je hráč, jasně.
4: Otevírám box Rádia Čas Rok, který je plný.

0: peněz. 800.
1: 800 korun
2: české. Já jsem napnutý jak tětiva Robina Huda.
3: Kolik je dneska největší limit?
2: No to ti, milion. To my nevíme právě.
3: Ale jedeme dál.
2: No dobře.
0: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 1000.
1: 1000 korun. No.
2: Tak to jsme se vyšplhali dneska opravdu vysoko. Mm-hmm. Vojto, spokojíš se s tisícovkou, nebo to prubneš a ještě otevřeš další box?
3: Jsme hráči, hrajeme dál.
2: Dobře.
1: Tak jdeme dál.
3: To nemáš nic.
0: A nemáš nic.
1: To nemáš, no.
2: Nemáš, no.
3: Nevadí, Vojto, nevadí. A hlavně, že jsem si zahrál. Díky moc.
2: To nemáš záž vůbec, Vojto. My ti gratulujeme i tak, protože stejně jo. Dostáváš alespoň bonus v podobě dárku od našeho partnera. Když jsi na drátě takhle, můžeš někoho klidně pozdravit, zamávat do éteru někomu?
3: Jo, synovi Romanovi, jestli poslouchá, a všem rockerům, kteří mají rádi rock.
2: Tak dobře. Jo, Vojto.
1: Tak jo, děkujeme moc.
2: Za všechny i za nás. Zůstaňme ještě chviličku na drátě, my pokračujeme s další muzikou.
3: Jo.
4: Skřetův poklad. Na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
3: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
4: Není hudba jako hudba. Ta pravá roková. A není pilka jako pila. Ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
5: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
6: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Čas rok.
1: Tak hokejová sezóna, ta už je dávno za námi, dávno před námi, ale to neznamená, že by se fanoušci nemohli potkávat se svými oblíbenými hráči. Třineští oceláři chystají další tradiční záležitost, a to je společný výšlap na Javorový se svými fanoušky. Proběhne už tuto sobotu 13. června, startuje se v 9 ráno od Flight Parku v Oldřichovicích. No a nebude samozřejmě kromě teda hráčů chybět ani Dráček Verkáček a krásná myslíš, cesta na vrchol.
2: Ano. Bude Verkáček v tom oblečku taky nahoru?
1: Nevím, já jak je zdám, tak...
2: Já bych byl pro, aby šel.
1: Já bych taky byl pro, aby jeden z nich šel, no určitě no. Každopádně cestou se nudit nebudete, protože i pro ty nejmenší bude během výšlapu připraven různý program, soutěže, no a na vrcholu si to můžete užít, pokecat s hráči, budu si rozdávat autogramy, jídlo, pití, prostě super sobota na Javorovém.
2: To já zde mám pozvánku na festival, který se oproti ostatním open air akcím vymyká trošičku zvyklostem. Není totiž pouze o muzice, ale nabízí toho daleko více. Na mysli mám Contact Fest, jehož čtvrtý ročník. Někdo mi volá. Se koná v krásném prostředí Frenštátu pod Radhoštěm, konkrétně v amfiteátru na Horečkách a jeho blízkém okolí. Konkrétně již tuhletu sobotu, čili 13. a také v neděli 14. června. No a na místě vás čekají recitály, exkluzivní rozhovory, výstavy, workshopy, špičková gastronomie a nechybí ani vynikající muzika v podání třeba Jirky Korna, Čechomoru, Kači, Adama Mišíka, Vesny a dalších skvělých kapel.
1: Takže budou Korni.
2: Budou.

0: Oh yeah, tak tohle byly legendární Limp Bizkit kapela, která si to razí pomaličku i k nám do České republiky, protože už, myslím, že ve čtvrtek vystoupí jakožto hlavní hvězda festivalu Rock for People. A to je vlastně i důvod, proč se my společně uslyšíme až příští týden, jelikož zítra s Ivem vyrážíme směr právě Park 360 Hradec Králové.
1: No, pěkně se nám to tady i v playlistu poskládalo, protože song na přání, se kterým se v tuto chvíli s vámi budeme loučit, souvisí s tím, o čem si právě mluvil. Přečtu, cituji teda, jo. Dobré ráno, páni kluci, dneska se balíme a vyrážíme směr Hradec Králové na Rokáč. Vidíš, někdo jde už dneska. Pro mě už to bude jubilejní 10. ročník a moc se těším. Snad vydržím až do neděle, kdy budou hrát mý oblíbení Iron Maiden. Tož mi od nich plus něco pusťte, ať se mi všechny ty věci vejdou do batohu. Čau, Venca, Vsetín. No, tak s tím budeme bojovat asi všichni.
0: No to jo, no, my určitě plus Iron Maiden pustíme a hlavně teda, aby to tady neznělo, že jenom tady vám tvrdíme, že tam jedeme, my tam jedeme taky pořídit nějaký materiál, takže z toho něco bude obrazového, zvukového. A na vás se tady budeme těšit příští týden.
1: Mějte se, bando, čau.
0: Čus.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz.

0: kde to hoří?
1: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
0: www.hphservice.cz.
2: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

0: Radio. Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Buďte zdraví, rokeři, 10. hodina je tady a to znamená, že vládu nad studiem Rádia Čas Rok už přebírá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, který má pro vás nachystanou hromadu skvělé muziky, jako třeba Paparou.

0: alebo Mastodon. Tak si na rádiu Čas Rok budeme hrát k tomu pokračování naší soutěže Skřetů v poklad, ve které tentokrát vyhrává zaručeně opravdu každý a mnoho dalších zajímavých věcí. Ale ze všeho nejdříve dáme prostor Kristýně se zprávami a já vám přeju dobré úterní dopoledne.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Karviné na ulici Borovského, kde se stala dopravní nehoda. Bohoral se také v Brně na ulici Bíteřská, i tady tak buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Radio Čas Rok. Zprávy.
4: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Češi zůstávají v jednom zaměstnání déle než většina Evropanů. Zatímco dříve byl často důvodem změny práce vyšší plat, dnes hraje stále větší roli jistota. Na trhu práce navíc ubývá pozic a zaměstnavatelé si nové lidi vybírají pečlivě než v minulosti.
6: Morava aktuálně.
4: Ostrava chce zlepšit dostupnost bydlení. Magistrát proto připravil dokument, který nastavuje dlouhodobý směr výstavby bytů až do roku 2050. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru magistrátu.
7: Dokument reaguje na trend úbytku obyvatel, který může mít zásadní dopad na ekonomiku i fungování města. Vývoj a demografická prognóza ukazují, že bez aktivního přístupu hrozí další oslabení, zatímco cílené investice do bydlení ve městě můžou tento trend zvrátit. Ovšem nejde jen o finanční investice, ale také o koncepční spolupráci a podporu výstavby developerů v této oblasti.
4: Mohelnice a Šumperk dál rozšiřují využití solární energie. V Mohelnici už fotovoltaické elektrárny pokrývají až 70% spotřeby elektřiny některých budov a další panely přibudou na sportovní hale, radnici i kulturním domě. Nové solární elektrárny chystá také Šumperk, kde budou zásobovat elektřinou školy, veřejné osvětlení a také nabíjecí stanice. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu včera porazila 39. hráčku světa, Američanku Kesslerovou. Příště se finalistka Wimbledonu z roku 2021 utká s nasazenou trojkou Kanaďankou Bokovou. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok.

Na co ještě čekáš? Ano, to je dobrá otázka k pořízení stupenek na letošní holbu, na které Jamaron taky zahrají. Ty se dají koupit na webu Rádia Čas Rock, a to hned v několika cenových relacích, myslím tím ty stupenky, že jo? Ze kterých ta nejlevnější startuje na ceny 1299 korun českých. Mimo kapely, která nám právě teď dozněla, naše pozvání přijali i Pretty Maids, Witch Hammer, Ivan Mládek se svým banjo bandem, Tři sestry, Proteus, Citron a další skvělé kapely, které nás tam budou bavit dva dny po sobě. Na našem facebookovém profilu vás budeme co nevidět zásobovat aktuálními informacemi o této skvělé akci, jako třeba kde se bude dát stanovat, jak to bude s dopravou, jakým způsobem se bude dát v areálu platit a tak dále. Už se na vás těšíme, bude to opět mejdan, na který budeme dlouho vzpomínat, a to je dobře. Tak a hrajeme dál, třeba Bautzen Rats právě teď na Rádiu Čas Rock. Rádio.

0: Posloucháte Rádio Čas Roh, no a ještě předtím, než se pustíme do dalších pecek, tak je tady Milan Gelnár, který nám prozradí, co že nás čeká.
1: Úterý bude dnem s převahou souladných vězných aspektů. Nicméně objeví se i ty problémové, které vypovídají o tom, že se nám budou dít věci karmického charakteru, tedy skořeny v hluboké minulosti, jež mohou mít destrukční charakter. Hůře nám to bude myslet a můžeme inklinovat k nerozumným úvahám i mluvení. Co se týká jednotlivých znamení, tak radci mohou mít výtečné analytické myšlení. Štíři odhalí každé tajemství a ryby zaplaví originální nápady. Berani budou mít tendenci tlačit na pilu. Lvi projeví až extrémní tvrdost a neústupnost a střelci by mohli vdechnout život svým odvážným vizím. Býci se mohou těšit na nový příliv životní energie. Pany dnes budou za hvězdy, kozorozi musí počítat s jízdou jako na horské dráze. Blíženci dokážou stabilizovat jakékoliv mentální turbulence. Váhy může potrápit zkouška stability a vodnáři vsadí na svou nevšednost a originalitu. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
2: Rádio Čas Rok. Rádio.
3: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na čsob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
7: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio Čas Rok.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Ano, slyšíte dobře, pokračujeme na Rádiu Čas Rock ve Skřetově pokladě. Takže jestli máte zájem, můžete se ozvat. Bereme pátého v pořadí 725-33-1155.
0: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Ano, Skřetův poklad, Rádia Čas Rok pokračuje směle dál. No a já mám teď na drátě Honzu, zdravím tě, čau.
1: Čau, čau.
0: Na zdarinku, tak jak to jde?
1: Ale jo, jde to, ale dře to.
0: Dře to?
1: Jo, dře to, ale jenom lehce, ale lehce.
0: Jenom lehce, ale mohlo by být líp.
1: No, tak to víš, jo, vždycky by mohlo být líp.
0: No tak, protože nabízíme nějaké penízky.
1: Jasně, jasně.
0: Takže co, znáš pravidla naší soutěže?
1: Určitě, určitě.
0: Takže můžu otevřít první box?
1: Určitě.
0: Dobrá, jdeme na něj.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 100.
0: To určitě víš, že to kilečko je jasné, že jo? Jedeme dál?
1: Určitě, určitě.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 200.
0: 200 korun. 10 hodin 35 minut, byla už svačina?
1: Byla.
0: Jo, takže dvě kilka na oběd by taky nebyly špatné, že?
1: No, nebyly, ale jedeme dál.
0: Dobré, tak jedem na tři kila.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 300.
0: Zatím to jde pěkně.
1: Jo, dáme ještě, co by ne.
0: Jo, jedem?
1: Jasně.
0: To je paráda.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 400.
0: 400 korunek už je Romia, za to by se dalo něco pořídit, ne?
1: To jo, jasně, určitě jo, ale dáme ještě jednou.
0: Ještě jednou jedem, jo?
1: Jo, jasně, platý pokus, platý jsem se dovolil, tak platý pokus.
0: Dobře, bereš to humorně, tak jedem.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. A nemáš nic.
0: A ty ses dovolal a nemáš opravdu nic. No co se dá dělat? Vůbec nic, za 4 kila aspoň něco mohlo být. Zkus to potom příště, ale bacha, ne, že nevyhráváš vůbec nic. Každý, kdo bude u nás hrát, ať už hraje nebo ne, získává od firmy Investona dárkový balíček. Co říkáš?
1: Jasné, dobře.
0: Co v tom balíčku bude, to nikdo neví, takže vyčkávej, že ti přijde na mail určitě něco dobrého, jo?
1: Jasně.
0: Měj se krásně a ještě ten sabaton, který jsi vybral, komu?
1: Já nevím, úplně pro všechny.
0: Dobrá, tak to zkus potom příště, měj se hezky a díky za hru.
1: Taky, měj se, ale.
0: Čau.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz Skřetův poklad. Na rádiu Čas Rock.

0: telefon. Výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
0: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Vertik Ballet for my Valentine, teď tady u nás na rádiu Čas Rok. No a v těch dalších 60 minutách třeba Five Finger Death Punch. Yeah, Man Over. A do třetíce Kysáci. Jenom zlomek z toho, co na rádiu Čas Rok zazní, společně si taky vyrazíme na vrchol jedné velice známé hory a zazpomínáme i na mladá léta. V jakém smyslu? Tak to se rozvíte, když zůstanete s námi i po zprávách. Ty přináší Kristýna, ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
2: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
1: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
2: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Řidiči, aktuálně pozor v Karviné na Borovského ulici. Srazil se tady nákladák a osobní auto. Kvůli porouchanému vozidlu se teď můžete zdržet i v Ostravě na Českobratrské ulici a opatrnost se vyplatí v Kroměříži na Moravské ulici. Tady zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému u vážné bouračky mezi dodávkou a osobním autem. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Radio Čas Rok.
9: Krásné úterní dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. České stavebnictví prochází krizí. Ceny stavebních materiálů za poslední dva roky vzrostly až o pětinu a řada firem kvůli tomu zdražila své zakázky. Někteří developeři dokonce odkládají plánované projekty, protože další vývoj cen je podle nich nejistý. Vyšší náklady se mohou promítnout také do cen nových bytů a domů.
10: Morava aktuálně.
9: Ostrava má koncepci bydlení. Dokument stanovuje směr bytové politiky až do roku 2050 a jeho cílem je zajistit více dostupných a kvalitních bytů. Město chce podporovat výstavbu nájemních bydlení i soukromé investory a developery. Na rozvoj bydlení plánuje v příštích letech vyčleňovat až 3% svého rozpočtu. Nezaměstnanost v České republice v květnu klesla o desetinu procentního bodu na 4,8%. Jaká je situace v Olomouckém kraji, tak to nám řekl František Bikár z Úřadu práce.
11: V Olomouckém kraji pokračoval v květnu příznivý vývoj na trhu práce. Nezaměstnanost zde opět mírně klesla, a to na 5,1%. Jesenicko znovu potvrdilo svou pověst regionu s největším sezónním kolísáním nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. Počet nezaměstnaných se zde meziměsíčně snížil o 4,7%, což je čtvrtý největší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
9: České fotbalistky dnes utkání proti Walesu zakončí kvalifikace mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce. Ve hře bude první místo ve skupině B1. Oba dosud neporažené týmy mají shodně 11 bodů. Utkání začne v 19 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok.

Mozart. Je 9. června, no a představte si, přátelé, že v tento den roku 1934 se na filmovém plátně ve Spojených státech poprvé objevil kačer Donald. No a to je slovo do pranice. Jaká byla, anebo třeba pořád je ta vaše kreslená nebo oblíbená loutková postavička? Klidně se pojďme společně zaspomínat na WhatsAppu Rádia Čas Rok, který má číslo 725-33-1155. Já nevím, byl to muž Pulín, Bobík, Pat Amat, Motil Emanuel, Rákosníček, anebo třeba škodolíbý vlk z kultovního kresleného seriálu Jen počkej zajíci. Tak zhůru do toho, no a od nás za chvíli právě teď Láďa Křížek se svým Zlatým chlapcem.

Rock. V rokových typech pro vás máme hned dvě pozvánečky, a to jak do Flight Parku v Oldřišovicích, tak taky, ze kterého se budou v sobotu společně s třinovickými oceláři vycházet na vrchol Javorového. Start je naplánovaný na 9. hodinu dopoledne a zúčastnit se můžou celé rodiny i s těmi malými dětmi, na které nahoře čeká dráček Berkáč.

0: Ček. Druhá pozvánečka, tak ta je pro změnu na Contact Fest, na kterém se ukáže třeba Jirka Korn, Vypsaná fixa a další vystupující. Ten se bude konat tuto sobotu, a to ve Frenštátě pod Radhoštěm, pomlčka Trojanovicích. Tak to tady stojí v plakátu této akce. No a my se na rádiu Čas Rock s muzikou přesuneme ale do Ameriky, odkud pochází Menur, kteří v playlistu dostanou prostor za malou chvíli. Tak se dobře bavte.
1: Rockové tipy Rádia Čas Rock. Radio Čas Rock. Radio Čas Rock.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Na ťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek, Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.

Posloucháte rádio Čas Rock, ve kterém teď můžeme dát prostor i vám. Písnička na přání je totiž tady. 725 33 11 55.

0: Na rádiu Čas Rok nám doznívá Lenny Kravitz. No a my se pustíme do písničky Na přání Tatare, zdar.
1: Čau, čau, zdravím všechny a i v éteru.
0: My tebe taky, kamaráde. Tak, ty jsi říkal, že se chystáš na odpolední směnu. V kolik vyrážíš?
1: No, tak za chvilku pojedu do Bystroňa na oběd, pak panu doktorovi na kontrolu. No, to založíme kontejnerek a pojedeme naložit pneumatiky do Mošnova.
0: Na co máš chuť?
1: Já nevím, mají tam nějakou činu a nějaký vletej řízek nebo něco.
0: Dobrá, tak jo, ale teď slajer, komu?
1: No komu? Aldovi, protože Bečí se nemůže dovolat, ani na Křeta, ani na Pustičku, takže Aldo, užij si slajer, kvůli tobě jsem to vybral. No a samozřejmě celé to naše rokové rodině, děvčatům do Bystroňa, za chvilku přijdu na oběd, no a i Štamgastům, abych na ně nezapomněl. No a motobandě, motorodině, prostě no všem, jako prostě.
0: Tak to nebudeme zdržovat.
1: A kůži, zase to časí, bo za chvíli bude pršet.
0: Tak, snad ne, zatím to tady u nás v Porubě vypadá dobře. Sluníčko svítí, tak uvidíme. Hele, hrajem.
1: Tak, čau.
0: Ahoj.
2: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: rok. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok. Čas rok.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Zažijte léto na horách v Dachstein West. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
6: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trax v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry CZ.

0: Vstup je zdarma. Na Invent Arénu vás zve Úřad průmyslového vlastnictví.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Час рок. Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Do Strac nám na rádiu Čas rok ukončili tuto hodinu. Bude 12. No, jestli se chystáte k obědu, nechte si chutnat. My pro vás máme tak něco na zbytku. A to Amarant, tak jako Trivium. A nebo partičku Wolfsbane. Takové hudební jmeny Rádia Čas Rock, no a pokusíme se i dovolat klukům z Motokopanin, kteří jsou na svých strojích na cestě po Řecku. Tak, snad to vyjde, držte válce a dozvíme se od nich opět velice zajímavé věci. Takže ještě jednou, dobrou chuť a pěkné odpoledne.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Na ulicích Moravy a Slezska teď jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat v Ostravě na Rudné ulici. Ve směru na Havířov tady se můžou před mostem ve Svinově tvořit kolony.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré úterní poledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na Česko se ženou bouřky. Meteorologové se před nimi chystají vydat i výstrahu. Podle televize OTV Plus mají dorazit dnes večera v noci. Zítřek pak má být nejchladnějším dnem tohoto týdne. Přes den namíříme na nejvýš 17 stupňů.
2: Morava aktuál.
4: Ostrava chce zlepšit dostupnost bydlení. Město proto připravilo dokument, který nastavuje dlouhodobý směr výstavby bytů až do roku 2050. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru magistrátu.
6: Dokument reaguje na trend úbytku obyvatel, který může mít zásadní dopad na ekonomiku i fungování města. Vývoj a demografická prognóza ukazují, že bez aktivního přístupu hrozí další oslabení, zatímco cílené investice do bydlení ve městě můžou tento trend zvrátit. Ovšem nejde jen o finanční investice, ale také o koncepční spolupráci a podporu výstavby developerů v této oblasti.
4: Olomoucký magistrát ve čtvrtek omezí provoz. Stane se totiž součástí cvičení krizového řízení Blackout 2026. To má prověřit připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na dlouhodobý výpadek elektřiny. České hokejistky se na letošním mistrovství světa představí v základní skupině A v Dánsku. Postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a Spojenými státy. Světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní teď už odpoledne na Rádiu Čas Rock s Hanzem Prokešem.

jste ve společnosti Rádia Čas Rock, které dneska udělalo šťastnější naší posluchačku Míšu z Poruby, kterou jsme poslali na náš festival Holbaru na grilu, a to úplně zadarmo. No a pokud byste si taky chtěli vyrazit na nějakou tu skvělou akcičku a nezaplatit za vstupné ani korunu, tak stačí pozorně poslouchat naše vysílání, ve kterém, jak určitě, běží soutěž Tajné úterý a mít trošku toho štěstí. To vám samozřejmě ze srdce přeju. No a nabízím další muziku, tentokrát v podání Hooters, kteří se nám už pomalu, ale

0: to byli Nickelback a přátelé, já mám teď na drátě Pavla z Motokopanin, který je společně s Ivošem na svých strojích, jsou na cestě do Řecka, nebo už jsou v tom Řecku. Je to tak? Zdravím tě, Pavle, ahoj.
1: Ahoj, zdravíme všechny. Nazdar, ano, nazdar. Už jsme v Řecku.
0: Už jste tam. Vy jste včera, když jsme si volali, jste měli volný den, jo? Takže jste nabrali síly.
1: Ano.
0: A dneska jste vyrazili směr kam, nebo kde jste teď aktuálně?
1: Teď momentálně, kdyby jsme hrali fotbal, tak jsme nad Spartou. To znamená, jsme...
0: Hej.
1: Jsme...
0: Neprovokuj. Voláš do Ostravského rádia, nevadí.
1: Ano. A Brno to taky vadit nebude.
0: Já si myslím. Takže, kousek od Sparty, jo, říkáš.
1: Jsme opravdu na kopci nad Spartou, je to byzantské městečko na kopci nad Spartou Mistras. A je to vlastně jedna z nejvýznamnějších řeckých památek. Takže tady teď děláme pár fotek. Je tady krásný vyšlap, teda, ale my jsme si nevzali hůlky, takže až nahoru nepůjdem.
0: No to už má to nějaký věk, já vím.
1: No, taky, no, ale je 33 ve stínu, takže i tak.
0: Ano, na to jsem se chtěl zeptat. Takže

0: Teploučko máme, kolik máme kilometrů dneska v sedle?
1: Dneska máme, teď mi to říkal Ivoš, nějakých 300 kilometrů máme za sebou dneska.
0: Ano. A bude takže, se ještě pokračovat?
1: Před sebou máme asi 60, než se někde svlažíme trošku.
0: Výborně. Tak, a když se bavíme o té destinaci, kde jste právě teď, takže byste vřele doporučili, jo, třeba těm, kteří se tam ještě nebyli a chtěli by se vydat.
1: Tak doma rad památky, tak jak jsem říkal, je to jedna z nejvýznamnějších památek v Řecku na tady Peloponovském poloostrově, takže určitě za návštěvu to stojí jednoznačně, když pominu Spartu, která už nemá takový význam historicky, jak v minulosti, ale tady tato památka je opravdu jedna stop, no.
0: Takže to vypadá hezky, ty určitě nám pošleš na náš WhatsApp nějaké fotečky, my je potom budeme sdílet s našimi posluchači. Jinak, co se týče strojů, všechno v pohodě, motorky?
1: Všechno v pohodě, klepeme na dřevo, tady vidím dřevěný slup, tak na něho zaklepu.
0: Takže je to všechno,
1: ano, všechno v pohodě.
0: Vy?
2: To nebyl slup, to byla moje hlava.
0: Hlava děravá. Vy však taky všechno v klidu, co se týče?
1: Jo, Ivošek, taky všechno v klidu. Dneska tak. Jsme jenom třikrát zabloudili, tak je to v pohodě.
0: Vy nemáte navigaci, jo? Jedete podle
1: mapy. Máme, ale ona v tom Řecku, ta navigace má takovou speciální vlastnost,
0: ano?
1: Že v jedné chvíli, kdy máš odbočit, tak se ti začne točit a nevíš, na který směr.
0: Aha, já jsem myslel, že máte na řídítkách ještě mapu a díváte se, kam máte jet.
1: Ne, právě to už jsme udělali, mapu jsme vytáhli. Protože někdy to je opravdu zažitek, no.
0: Parádička, tak máme půl jedné, ty si říkal, že tam je o hodinku víc, že jo?
1: Ano, přesně tak.
0: Takže oběd už byl, nebo se chystáte na nějakou
1: řeckou speciálku? Ne, nebyl, my po cestě neobědváme, protože pak se nám chce spínkat a na té motorce to není ideální.
0: Ano, a někam jinam, na jinou místnost, třeba může taky chtít jít, že?
1: No, to by taky mohlo nastat.
0: Výborně, tak. Nějaká specialitka, co se týče toho jídla?
1: No, dneska uvidíme, co tam bude, no tak ryby už jsme měli, ty jejich suflaky jsme měli včera, tak dneska uvidíme, co nám nabídnou.
2: No co, taková zajímavost. V Řecku jsou strašně drahé ryby.
0: Fakt?
2: Ale hovězi je o čtvrtinu levnější.
0: Takže žijete
2: takže na stejcích. Takže ano, u nás, když jdeš do obchodu, tak máš levnější rybu, jak tady.
0: Aha, tak to je velice taky zajímavé. Kruci,
2: takže tak... Češi, pokud pojedou, tak ať si vezmou od nás jakoby z obchodu, víš, nějaké markety, z marketu.
1: Nějaké řecké krevety.
2: Krevety a tady ať si ohřejou.
0: Dobře, taky zajímavé. Super, hoši, takže ať se vám daří, jestli se s vámi spojí ještě naše vrána, to už potom záleží na ní a hlavně na tom, jestli tam vy budete mít nějaký signál.
2: A proč ji říkáš vrána?
0: No, ona je naše roková vrána, víš, ona totiž poletuje tam a zpátky.
2: Aha, aha, tak aby řekl...
1: Sem a tam, jasně.
2: Pička to je hezčí, ale vrána.
0: No to je pravda. Takže kluci,
2: to tak, kově,
0: a nebo máte ještě něco, co byste chtěli vzkázat tady k nám do Ostravy?
1: Ne, samozřejmě pozdravujem naše drahé polovičky, naše děti. Oni už se nás nemůžou určitě dočkat, tak jenom, že musí ještě dlouho vydržet.
0: To je kolik dlouho?
1: No tak aspoň, já nevím, než se mi bude chtít domů, tak hodinu, ale jinak 14 dní určitě.
0: Ještě 14 dní, hoši, vy se máte. Tak jo, kluci, užívejte, posílejte fotky, opět se spojíme, jo?
1: Super, děkujeme, ahoj.
0: Tak, čau, no a my na Rádiu Čas Rok budeme pokračovat. Trivium, Pinkring 69 a mnoho dalších. Tak dobré odpoledne.
3: Rádio Čas Rok, pravé rokové rádio.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
7: Není hudba jako hudba. Ta pravá roková. A není pilka jako pila. Ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahqv.cz. CZ.
8: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
9: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.

Odpolední vysílání Rádia Čas Rock je v plném proudu, máme 2 minutky po 12:30, no a to znamená jediné, že si zahrajeme podle vás 725 33 11 55.

0: myslím, že ve skvělém rytmu s Trivium jsme se dostali na Rádiu Čas Rock k písničce Na přání. Aleši, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, já vás zdravím všechny.
0: Tak my tebe taky, v práci?
1: V práci, ano.
0: A ještě tak dlouho?
1: Zaměstnání, ale je to práce. Hele, chviličku, do šesti.
0: Počkej, je teprve půl druhé, půl jedné.
1: No, myslím tě, dvakrát se spíš asi doma.
0: Aha, jo, takhle, takhle to máš, výborně. Můžeme se zeptat...
1: Tak, posloucháš Rádio Čas Rock, tak to jde všechno.
0: Tak to ubíhá?
1: Ano.
0: Tak to jsme rádi. A ubíhá to kde?
1: Ubíhá to ve Frýdku Místku.
0: Jo? A co tam?
1: Tak, vozím tady holky ze školy.
0: Holky ze školy, jo, tak to je krásné povolání, jej. A teď, no, už se otepluje, že? A ty holky, no, nechme toho raději, pojďme. Olympik Želva, komu?
1: Hele, takže vám do rádia.
0: Děkujeme.
1: Teďka všem, kteří jsou v práci, kteří jsou na obědě, jako Tatar třeba, celé rokové rodině. Já říkám všem rockerům na světě a všem dobrým lidem.
0: Výborně. S tím obědem stihneš ho nějak?
1: Já už jsem měl, jo, a přemýšlím, co, abych ti to řekl, ale nějaká polívka, no, nějaká hodně mixovaná.
0: Ano.
1: A tyhle těstoviny, kuřecí maso, nějaký sýr zapečený.
0: No, to nezní vůbec špatně. Ta zmixovaná polívka nemá nic společného s nějakým zubním oddělením, ne, navštěvoval si.
1: Ne, to bude ve čtvrtek vlastně, určitě.
0: Je nestrašně, dobrá, kamaráde, tak a ti to ubíhá, šťastnou cestu, měj se hezky a díky za zavolání.
1: Taky díky moc, ale...
0: Čau.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jaké pan

0: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
1: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler,

0: kde to hoří?
1: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
0: www.hphservice.cz.
2: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na čase.

0: ačkoliv si Joe nepohlídal záda, tak my pečlivě sledujeme hodiny, které ukazují přesně jednu popolední a musíme se tak vrhnout do dalších 60 minut, ve kterých si dáme novinku týdne, mrkneme se na jednu zajímavou akci a k tomu všemu Saxon. Magnum. A taky ve dvou. Co nás na rádiu Čas Rok čeká, víme, tak se do toho můžeme po zprávách pustit. Ty přináší Honza Gavelčík a já vám přeju dobré odpoledne.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rok.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Čas Rok.
1: Čas Rok.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Tak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Nehoda se teď řeší v Ostravě na Českobraterské ulici na sjezdu dolů na Kamenec. Tady bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se stala ve Frýdku místku v ulici Křižíkově. Tady boural motorkář, na místě zasahují záchranáři.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
10: Dobré úterní odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Veřejných dobíjecích stanic v Česku dál přibývá. Je jich už bezmála stejně jako těch klasických čerpacích. Jenom za loňský rok stoupil jejich počet o 19%. Co do počtu rychlo nabíjecích míst, patří Česko k nadprůměru Evropské unie.
1: Morava aktuálně.
10: Vysokorychlostní trať z Ostravy do Polska se začne stavět možná v roce 2032. Teď se chystá podrobný projekt. Na prvním společném zasedání se na tom shodli zástupci partnerských měst Ostravy a polských Katovic. Valašské Meziříčí ruší školkovné i pro další rok. Pracující rodiče dětí v mateřinkách tak ušetří za každé dítě bezmála 18 000 korun ročně. Město 2,5 milionů korun zaplatí ze svého, jak nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
11: Díky výborné finanční kondici města můžeme v tomto systému podpory pracujících rodin s malými dětmi pokračovat. Zavedení nulového školkovného má navíc pozitivní efekt také na naplněnost našich 7 městských mateřských škol. Vedle zrušení školkovného například nyní město dokončuje projekt moderního bydlení pro mladé rodiny v budově bývalého sklářského internátu K1 na ulici Zašovská.
10: Nová sezóna hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Brokešem.

0: Toto byly The Rasmus a před námi je novinka týdne Rádia Čas Rock. Ta mimo jiné taky vící na našem facebookovém profilu, tak mrkněte a dejte vědět.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za rokovými veterány Sinner, kteří se v polovině letních prázdnin pochlubí novou deskou. Tady měla být podle samotné kapely vůbec tou poslední v jejich dlouholeté hudební kariéře. Vyjde 31. července a objeví se na ní celá řada velice zajímavých hostů. My si z ní dáme skladbu s názvem Wait, ke které se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.

0: Česká muzika, která na rádiu Čas rok nemůže chybět, sní Alice, a jestli ještě nemáte, přátelé, plány na nadcházející víkend, tak bychom pro vás měli pozvánku na brněnské výstaviště, kde se bude konat transport show Truck and Bus Brno 2026. Podle názvu je zřejmé, že se tam budou vystavovat traky a taky autobusy. Bude k vidění, ale taky mimo jiné dakarský speciál Aleše Loprajse, stunt show Adama Pešla, spanilá jízda traku centrem Brna, workshopy, Burger Festival, ale taky hudební Transport Fest, autobus HC Komety plus autogramiády hráčů. A to všechno doplní doprovodný program pro veřejnost a taky rodiny s dětmi, který si můžete užít bez jakéhokoliv vstupného. No a to se dneska málo vidí, že jo? Ta na rádiu Čas rok, za muziku taky nechceme ani vindru, a tak si s ní můžete za chvíli vychutnat Magnum se Saxonem. Dobré odpoledne.
1: Rádio Čas rok. Rádio Čas rok.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai.

0: jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original 0 Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
3: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
4: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
5: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
6: Čas Rock. Čas Rock.

0: Takový pohodový kousek s ním na rádiu Čas Rock Magnum. Dívám se na hodiny, 13 hodin, skoro 32 minut, no a před námi co jiného než písnička na přání. 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: geradeaus, du kommst hier nicht mehr raus.
1: Ti nám právě teď na rádiu Čas Rok dohráli, no a před námi grog, nemyslím tím ten nápojový, že jo? Je to tak, Matáku?
2: Je to přesně tak.
1: Vybral jsi tuto kapelu komu?
2: Rokové rodině, všem rockerům, co poslouchají, úderníkům, co ještě musí omakat, já už to pomaličku zabaluju, konečně jsem si od rána sednul a natáhnu trošku nohy, teď se mi to neskrátí až tak moc, no a mám do rádia.
1: Dobrá, moc ti děkujeme, dařilo se dneska?
2: No, zatím musím se pochválit.
1: Když to nikdo jiný neudělá, že jo? Tak jo, měj se.
2: Já ti moc krát děkuju. Čau.
1: Čau. Čas rok.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Pokračujeme dál v naší soutěži, ve které se opět hraje o hromadu peněz. Zahradní skřet je tady, takže pokud máte zájem se zúčastnit, mějte nastražené uši, výzva může přijít kdykoliv. Hodně štěstí, dobré odpoledne.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Nehoda se aktuálně řeší v Ostravě Porubě. Na ulici Ivana Sekaniny bourala tady dvě osobní auta. Pozor si stále musíme dávat taky v centru Ostravy na Českobratrské ulici, na sjezdu na Kamenec, i tady bouraly dva osobáky. Vážná nehoda se stala ve Frýdku Místku v ulici Křižíkově. Tady boural motorkář, na místě zasahují záchranáři. Bouračka se řeší taky na Olomoucku. Na trase Své Sedlice Velká Bystřice tady bourala dvě auta a problémy jsou taky na dálnici D35 na cestě z Olomouce na Mohelnici. Za Olomoucí stojí porouchané vozidlo.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré úterní odpoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Internetové nakupování už nebude tak levné. Evropská unie zavede nové clo na levné zásilky, dovážené ze zemí mimo Unii. Podle expertů to i o více než dvojnásobek prodraží nákupy na oblíbených čínských platformách Temu, Shein nebo AliExpress.
3: Morava aktuálně.
6: Obyvatelé Opavy můžou ovlivnit budoucnost města. Teď rozhodují, který z 11 návrhů získá podporu z rozpočtu. Jde o návrhy od veřejnosti zaměřené na veřejný prostor, sport, cyklistiku, odpočinek v parcích nebo péči o čistotu města. Nezaměstnanost v České republice v květnu klesla o desetinu procentního bodu na 4,8%. Jaká je situace v Olomouckém kraji? To nám už řekl František Bikár z Úřadu práce.
8: V Olomouckém kraji pokračoval v květnu příznivý vývoj na trhu práce. Nezaměstnanost zde opět mírně klesla, a to na 5,1%. Jesenicko znovu potvrdilo svou pověst regionu s největším sezónním kolísáním nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. Počet nezaměstnaných se zde meziměsíčně snížil o 4,7%, což je čtvrtý největší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
6: Čeští fotbalisté se už naplno připravují na nadcházející zápasy mistrovství světa v Mexiku. Chystají se i na speciální tréninky ve vyhřáté místnosti, a to kvůli náročným klimatickým podmínkám a vysoké nadmořské výšce. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.

rádiu Časrok nám dozněla formace Scarp se svým Hypermanem a jak to tak vypadá, tak hyperaktivní byli v roce 1967 i Pink Floyd, kteří provedli věc v té době celkem vzácnou, a to, že odehráli v Anglii dva velké koncerty v jeden den. Nejprve na Vysoké škole obchodní v Hulu a pak se objevili spolu s kapelou UFO v Berlin klubu v Londýně. No a teď otázka na tělo pro vás. Kolik jste za den, za ten jediný den zvládli oběd akcí vy, rockeři? Co? Můžete se svědět na náš WhatsApp, a když je řeč o těch kulturních, tak o na jedné opravdu hodně dobře obsazené se už tuto neděli objeví i formace Queensryche. Ano, i tito borci budou součástí chystaného Rock for People. My si je dáme a vy se klidně svěřte, jestli jste třeba za den obili dva koncerty, tři, nebo jak to vůbec s váma je. Velké díky!

0: Křetův poklad. Na rádiu Čas Rock.
1: Ano, slyšíte dobře, Křetův poklad pokračuje na rádiu Čas Rock směle dál. Jestli máte zájem, pátý v pořadí to má, šestý, pátý, tak necháme pátý. 7, 2, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 5.
0: Rádio Čas Rock.

0: Jo, jo, kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Skřetu v poklad rádia Čas Rok pokračuje dál. Na drátě Sára. Ahoj, Sary.
1: Zdravím vás.
0: Nazdar, nazdar. Tak, ty se dovolala jako pátá v pořadí. Víš princip naší soutěže?
1: Ano, ano.
0: Víš, takže nemusím vůbec nic vysvětlovat, ano?
1: Nemusíte.
0: Nemusím. Můžeme si tykat?
1: Můžeme, určitě.
0: Tak si budeme týkat, výborně. Kdo tam kolem tebe to tam huláka?
1: Ono tady hraje právě nahlas to vaše rádio, tak já musím jít dolů.

0: Jo, takhle, takže oni nás poslouchají a oni ti budou zahlížet, když
1: vyhráš. Ano, máte hodně fanoušků.
0: Je, tak to nás moc těší. Sary, takže dobrá, už jsi sešla, už můžeme to spustit?
1: Ano, můžeme.
0: Dobrá, otvíráme první box.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
0: 100 korunek je tvých.
1: Dobře, tak asi dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
0: 200 kaček.
1: To je lepší, tak ještě dál.
0: Jedeme dál. Víš, co je pěkné, že ty se raduješ, jak kdyby si vyhrála 2 litry už. Dobrá, jedeme dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
0: 300 korun českých. Dá se za to dneska koupit na nějaká rtěnka, nebo já nevím, nějaký libár, nebo
1: no,
0: něco?
1: Moc právě ne, no.
0: Počkej, to stojí víc, rtěnka, než 300
1: no,
0: korun?
1: No, hodně je to drahé právě, tak musíme ještě dál.
0: A proto jej nepoužíváš, nebo chceš, nebo jedeme dál. Dobře, jedem.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
0: 400 korun, tak, co za to? To stojí nechty u ťamana třeba?
1: No to právě, že ne, nechty jsou ještě dražší.
0: Není možné.
1: Takže musíme ještě dál. No.
0: A kolik za 400 udělají nechtu?
1: Tak 3.
0: Dobře, takže pokračujeme dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
0: Tak teď mi řekni, co za těch 500 korun, když se dá koupit ženského.
1: To máme půlku ruky, půlku ruky.
0: Půlku takže ruky. A to se nenosí?
1: No, tak někdo možná určitě, jo, ale já bych potřeba ještě.
0: Ještě druhou ruku nebo aspoň 2 prsty?
1: No, ještě aspoň 2 prsty.
0: Jedem dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
0: No a tak co teď?
1: To je hezké, poradíte mi, jestli mám jít dál nebo ne.
0: Jestli já mám poradit? Víš, že to nemůžu?
1: No. Škoda.
0: Tak počkej, takže teď máme, si říkala už a 2 prsty, takže nám chybí ještě 3, jo? Ty prsty.
1: No, už jako jsem nervózně. Tak
0: na nohách nebo tak? Na nohách ty prsty nám chybí nebo?
1: Poslední dejme.
0: Dáme poslední, jo? Je to poslední slovo? Hraju, otvírám.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 700.
0: No podívej.
1: Dobrý.
0: Co?
1: No, já to asi nechám.
0: Necháš si to?
1: Jo.
0: Dobře, je to poslední slovo.
1: Ano.
0: Nebudu tě přemlouvat, 700 korun českých je tvojich, ano?
1: Děkuji.
0: No není vůbec zač, takže co za to bude, prosím tě, řekni nám to, nám, rockerům, kteří to neznají, chlapi.
1: No, na ty nechty to furt nestačí, ale já něco vymyslím určitě, jsem ženská, ne?
0: No tak a nedělají to někde levnější, ty nechty?
1: No to pak se to láme, takže to...
0: A na tému to nejde koupit třeba, dokud je to levné ještě?
1: Musím pečovat,
0: tému
1: nepodporuju, tému nepodporuju.
0: Dobře, takže 700 korun je tvých, vydrž mi na drátě, napíšeme si všechny potřebné údaje a víš co, mimo hru zkusíme, kdyby jsme jeli dál, co říkáš, mimo hru, jo?
1: Ano, ano.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz.
1: Ježiš, tak
0: já holka, ty máš štěstí.
1: Měla úžasnou intuici.
0: Ty nechci, by si musela jinak dostříhat úplně sama potom. Takže jo, Sarinko, moc ti gratulujeme. Máme nachystanou další muziku. Bad Company můžeš ještě někom poslat?
1: Mým kolegům do práce.
0: Jo? Oni budou závidět, co teďkom?
1: Jo, oni poslouchají.
0: Ale oni ti to vůbec tak přáli. Tak a mimo těch 700 korun českých si ještě vyhrála nejen ty, ale úplně všichni, kteří se zúčastníte té naší soutěže zahraničku skřet, taky poukaz od firmy Investora. Dárkový balíček.
1: Super.
0: Co? To nezní špatně.
1: Děkuji.
0: Neděkuj, vydrž mi na drátě, sepíšeme to všechno a já posílám muziku. Ahoj.
1: Ano, ahoj.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
5: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz
6: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením zařízením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
7: Nová tvář televize Relax.
8: Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Bad Company na rádiu Čas Rok, máme 4 minutky po půl třetí. Nejvyšší čas, abych ze studia vysmahl. Ale než se tak stane, zahrajeme si podle vás 725-33-1155. Číslo sem do studia rádia Čas Rok.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

ti nás na rádiu Čas Rok dovedli k písničce Na přání, nazdar Hanzi, Freedom Call, ten by nám bodl, dokončujeme zakázku, tak ať to stihneme. Termín předání zítra odpoledne. Tak držíme palce, tady to je tak jako v rána, já se loučím, mějte se krásně a přátelé, zítra se uslyšíme v 6 ráno, tak snad nezaspím.

0: Radio. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: www.invent.cz. Vstup je zdarma. Na Invent Arénu vás zve Úřad průmyslového vlastnictví.
1: Hledáte jistou práci?
2: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
1: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
2: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
1: Chci do Tatry CZ.
2: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na tatra.cz.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: tohoto týdne. Myslím, že je to všechno, tak se do toho můžeme pustit.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
4: Hned dva dopravní problémy aktuálně řeší policisté v Ostravě. Pozor si musíme dávat v centru na Českobratrské ulici. Ve stoupání ve směru k zoo u odbočky na Kamenec bourala dvě osobní auta. Dvě osobní auta se srazila taky v Ostravě Porubě v ulici Ivana Sekaniny. Velké problémy jsou v Olomouci na ulici Komenského. Tady bourala tři osobní auta. Vážná nehoda se stala ve Vyškově v ulici Dědické. Tady osobní auto srazilo cyklistu. A nehoda se řeší taky na Olomoucku na trase Své Sedlice Velká Bystřice, tady bourala dvě osobní auta.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Firmy už zhánějí brigádníky na léto. Nabídka je i letos široká. Poptávka po některých pracích, ale podle televize LTV Plus vázne. Studenti už totiž neberou brigádu automaticky jako přivýdělek. Víc zvažují smysl práce a přínos pro kariéru.
5: Morava aktuálně.
4: Ostrava chce zlepšit dostupnost bydlení. Město proto připravilo dokument, který nastavuje dlouhodobý směr výstavby bytů až do roku 2050. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru magistrátu.
6: Dokument reaguje na trend úbytku obyvatel, který může mít zásadní dopad na ekonomiku i fungování města. Vývoj a demografická prognóza ukazují, že bez aktivního přístupu hrozí další oslabení, zatímco cílené investice do bydlení ve městě můžou tento trend zvrátit. Ovšem nejde jen o finanční investice, ale také o koncepční spolupráci a podporu výstavby developerů v této oblasti.
4: V Olomouci hořel panelák. Požár v městské části Povel vypukl v jednom z bytů. Jeden muž s popáleninami skončil v péči záchranářů. Hasiči z prostor domu zachránili dalších 14 lidí. Hořet začalo při nabíjení baterky do elektrokola. České hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A. Postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a Spojenými státy. Světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.

0: Aaron Savior. Vy posloucháte Rádio Čas Rok, 11 minut po 15. hodině. Novinku týdne pro vás tentokrát vytáhl Hans. Na vás je, abyste se do nedělní půlnoci rozmysleli, jestli ano nebo jo. Dejte si čas, naposlouchejte si to v klidu.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za rokovými veterány Sinner, kteří se v polovině letních prázdnin pochlubí novou deskou. Tady měla být podle samotné kapely vůbec tou poslední v jejich dlouholeté hudební kariéře. Vyjde 31. července a objeví se na ní celá řada velice zajímavých hostů. My si z ní dáme skladbu s názvem Wait, ke které se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rok.
1: Rádio Čas Rok. Toto je novinka.

0: Jedna Rosenka v podání Sigru z Loutru tady na rádiu Čas roka, taky několik varování od vás do odpoledního driveu, hlavně pro vás ostatní, co sedíte za volantem. Vypadá to, že je všecko pod dohledem, alespoň podle toho, co hlásíte. Tak dejte si bacha, Opava Komárov, tady se měří a chytá se v obou směrech. Také Stará Ves nad Odřejnicí, tady měří MPci, směr od Mošnova. Hlučín, civilní Kodiak, čeká na svou kořist. A Mariánskohorská, tak tady nám lítá trojkový SUP a taky loví. A vypadá to, že jsou všichni velice úspěšní. Tak nohu z plynu, v klidu hlavně, v pohodě a šťastnou cestu. Kdyby náhodou něco, stačí se ozvat. Od nás už letí muzika, budou Accept, také Brothers of Metal nebo Avenged Sevenfold.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Holba Rock na grilu 2026.
3: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
2: Vstupenky na www.časrock.cz.
3: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas rok.
2: Čas rok.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání.

0: Aťukance a škrábance, Benkolor je tvoje šance. Benkolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Benkolor.cz.
1: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
2: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
3: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Nebo tak, Brothers of Metal na rádiu Čas Rock, úterní odpolední drive v plném proudu, před námi Avenged Sevenfold a to je spousta času, takže si vyberete i vy tu svoji oblíbenou 725-33-1155, SMSka, zpráva na WhatsAppu, hlasovka, nebo zavolejte.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Pavle Ovinson Fold do úterního odpoledního driveu a na rádiu Čas rok už další muziku, která to je na totální klasika, tak to už bude ale diktovat Roman. Čau.
1: Zdravím všechny orkestvo, zdravím svoji krásnou ženu do organiky, do recece, do kterou to vlastně bude. A bude to Metallica na Pingles Mothers a už si těším na to, až ji postiskám a projdeme se po Kmenskou sadech.
0: Jak dlouho ještě do té doby?
1: No, tak do půl páté.
0: No, v pět mají přijít bouřky, vemte si deštník mládeže sebou.
1: No, tak bys mě otužili.
0: Dobře, tak jo. Žádné schovávání pod stromy, jo?
1: Určitě ne.
0: Tak jo, tady je Metla, měj se, užijte si to. Čau.
1: Tak, díky, ahoj. Odpolední

0: obuv ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
2: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler.

0: Kde to hoří?
1: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
0: www.hphservice.cz.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: připraven skřetu v poklad, mimo jiné. Ale mrkneme taky na dnešní oslavence. To všechno ale až po zprávách.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Zažijte léto na horách v Dachstein West. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Zdržet se teď můžeme v Ostravě na Rudné ulici. Ve směru na Porubu před mostem ve Svinově se tvoří kolony. Vážná nehoda se stala ve Vyškově v ulici Dědické. Osobní auto srazilo cyklistu. Pozor si musíme dávat taky na Olomoucku. Na trase Přáslavice, Velká Bystřice, tady bourala dvě osobní auta a tři auta se srazila v Olomouci v ulici Komenského.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na Česko se ženou bouřky. Meteorologové se před nimi chystají vydat i výstrahu. Podle televize LTV Plus mají dorazit dnes večer a v noci. Zítřek pak má být nejchladnějším dnem tohoto týdne. Přes den namíříme na nejvýš 17 stupňů.
6: Morava aktuál.
4: Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji klesla o desetinu procentního bodu na 6,8%. Je tak o 2% vyšší, než je republikový průměr. O jaké profese mají firmy největší zájem, nám řekl ředitel krajské pobočky v Ostravě Petr Prokop.
7: Zaměstnavatelé měli v našem kraji nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, kuchaře, nástrojaře, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, ale i pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 8,3 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Karviná a Bruntál.
4: Kraj má druhou nejvyšší nezaměstnanost v zemi po Ústeckém kraji. Na části průtahu Olomoucí bude dál platit zákaz jízdy těžkých kamionů. Jde o úsek v ulicích Forstrova, Albertová a Pražská. Zrušení zákazu hrozilo po loňském dokončení poslední části obchvatu města. Nakonec ale platí dál. Nová sezóna hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Vránou Outratkou.

Tohle byly Jackr, s kterým mi pomohli Karolina Vrbová a taky Honza Toužimský. 8 minut po 16. hodině vy posloucháte Rádio Čas Rok a v odpoledním driveu i malý pohled do kalendáře. Dneska u nás slaví Stanislava, takže holky, všechno nejlepší k vašim meninám. Na dnešek připadá i Mezinárodní den archivu a den kačera Donalda. Proč? No protože v roce 1934 se 9. června úplně poprvé objevil ve Spojených státech amerických na filmovém plátně. Ano, 9.6.1934 poprvé vyběhl mezi lid kačer Donald. Už tam zůstal. Někteří ho máme i vytetovaného, že jo. Ale pojďme dál, protože i v muzice se udál 9.6. Ne tak asi pro George Harrisona, taky jeho tehdejší ještě pořád manželku Betty, protože oficiálně po několika dlouhých tahanicích bylo v roce 1977 právě 9.6. rozvedeno jejich manželství. Bouřlivý den v roce 1998, tedy 9. června, měli Liam Gallagher z Oasis a zpěvák skupiny Simply Red. Porvali se v hotelu Metropolitan přímo v Londýně. Je škoda, že se z análu nedozvíte, kdo vlastně vyhrál. Taková ta typická hospodská rvačka, ne ta, kterou známe z akčních filmů, ale ta typická hospodská po 10 pivech, kde jako si myslíte, že jste úplně fajteři, ale spíš jste takový jako fajteři z Kindervajíčka. No, hold, možná to byla plichta, nevím, ale zkuste pátrat, třeba se k tomu dostanete. No a v roce 2002 byla oficiálně veřejnost seznámena s tím, že Mick Jagger bude povýšen do rytířského stavu za jeho služby, které koná na poli hudby a koná je stále a dodnes. V roce 1941 se narodil John Lord, v roce 1950 zase Trevor Balder, basák kapely Spiders from Mars. No a třeba slavíte dneska i vy? Takže všechno nejvíc nejlepší a všecko podstatné najdete jako vždy na webu časrok.cz. A narozeniny dneska taky slaví představitel Willyho Wonky, Jacka Sparrowa z Pirátů z Karibiku a třeba i Geralta Grindelwalda z Fantastických zvířat. A kde je najít? Samozřejmě kočičák Johnny Depp. A netypovali byste mu ten věk. Pro zbytek se skočte na náš web, kdo dneska slavíte, užijte si to.

0: Fit the Machine, tohle byly Nicklobeck na rádiu, čas rok, úterní odpolední drive s datem 9. června 2026. Na dnešek připadá Den bezpečnosti vysokozdvižných vozíků, třeba taky Mezinárodní den keltského umění, Světový den akreditace, nebo třeba Den přípravy jídelníčku a taky Den jahodovo-rebarborového koláče. Mezinárodní den archivu, taky Den kačera Donalda a pozor, pak je tady den, který se nám spoustě jakože hodně líbí, protože 9. červen je Mezinárodní den jízdy do práce na motorce. Můžete si vybrat, co chcete, oslavte si, co chcete a potřebujete. My jdeme dál, AC/DC dáme také dát Rasmus a pro někoho z vás je připraven Skřetův poklad. Tak špicujte ušiska, za chvilku to přijde.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Telefon, výzva a box, který rozhodne.
2: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
1: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno. Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na čsob.cz/účet na cesty.

0: ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
5: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
6: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládne práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
7: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

0: nepřízním se lehkého hazardu a hlavně vás, co máte lehkou uchylku třeba v sádrových trpasejcích. Honzo, jak to máš ty? Čau.
1: Ahoj, na zahradě žádného nemám.
0: Já taky ne, dostal rýčem nedávno. To je tak, když dostaneš dárek a potřebuješ se ho elegantně zbavit, protože jo, no to je jedno, nebudem to rozpatlávat. Tak, princip jednoduchý této soutěže skřetů v poklad. Budeme otevírat na tvůj povel jednotlivé boxy a buď se třeba spokojíš se stovkou, a ve chvíli, kdy řekneš končíme hru, tak končíme hru. Můžeš odejít taky s prázdnou, ale zas na druhou stranu úplně s prázdnou nikdo z vás neodejde, protože každý, kdo se dovolá a ať už vyhraje nějaký ten finanční obnos nebo nevyhraje, tak či tak dostáváte balíček od Investony. Jdeme do toho?
1: Jdeme do toho.
0: Tak první box.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
0: Kilčo je doma.
1: Super, jdeme dál?
0: Tak jo.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
0: Dvě stovky jste.
1: Pěkně, tak ještě pojďme.
0: Tak ještě pojďme, to je někdo hraví.
1: Jo.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
0: 3 kilo.
1: No tak to jsem se namlsal, tak ještě.
0: Ano, co ještě?
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
0: 400 na jistotu.
1: No teď by byla škoda toho nechat, ale že?
0: Hele, nebudu ti radit, na mě to nebude.
1: Tak ještě jednou.
0: Ještě jednou?
1: Hráč. Jo.
0: Je to hráč.
2: A nemáš nic.
0: Nebe že?
1: A tak jsem to prohrál.
0: Skřetů v poklad no. Zůstává. Skřetově je, to pozitivní je, že mě musel vložit, že jo?
1: Tak.
0: No, takže tak nechal si poklad pro sebe. Tak si zahrál. Nicméně balíček od Investony je tvůj, takže úplně na prázdno si nevyšel.
1: Super, jo, děkuju.
0: Honzo, díky za hru a příště...
1: Já taky díky za hru.
0: Kapičku štěstí jo. Trošku více.
1: Jo, a ne, tak hamty, jasně.
0: Ale můžeš, ale musíš mít lepší den.
1: To štěstíčko.
0: A je to jasně. Tak. Dej do toho srdíčko, jdi štěstí naproti, ono to tam spadne.
1: Tak, super, děkuji, měj krásný den.
0: Honzo, měj se, díky za hru, ahoj.
1: Ahoj.
3: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

herecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Dvoje ráno.

0: Tohle je smečka, za kterou stojí Alexander Veselský, Anuel Pix, založený v roce 2003 po odchodu z Megahertz, a to v bavorském městě Fürstenfeldbruck. Je to docela velké okresní město, ale najdu na mapě, to je fajn oříšek. 16.59, takže tečka v podobě Neue Deutsche Härte a my pojedeme dál, protože je připravena Pavla Kapitánová. Odpolední drive, taky Sabaton. Nebo Santa Cruz. Mám pro vás pozvánky na víkend a taky se živě spojíme s motokopaninami, a to do Řecka. Teď ale zprávy.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rok. Čas Rok.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Zdržíme se v Ostravě na ulici doktora Martínka, stojí tady odstavené osobní auto. Vážná nehoda se stále řeší ve Vyškově v ulici Dědické. Osobní auto srazilo cyklistu a pozor taky ve Valašském Meziříčí v ulici Nádražní. Tady stojí odstavené nákladní auto.
1: Rádio Čas Rok.
8: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Veřejných dobíjecích stanic v Česku dál přibývá, je jich už bezmála stejně jako těch klasických čerpacích, jenom za loňský rok stoupil jejich počet o 19%, co do počtu rychlonabíjecích míst patří Česko k nadprůměru Evropské unie.
1: Morava aktuálně.
8: Vysokorychlostní trať z Ostravy do Polska se začne stavět možná v roce 2032. Teď se chystá podrobný projekt. Na prvním společném zasedání se na tom shodli zástupci partnerských měst Ostravy a polských Katovic. Valašské Meziříčí ruší školkovné i pro příští rok. Pracující rodiče dětí v mateřinkách tak ušetří za každé dítě bezmála 18 000 korun měsíčně. Město 2,5 milionu korun zaplatí ze svého, jak nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
9: Díky výborné finanční kondici města můžeme v tomto systému podpory pracujících rodin s malými dětmi pokračovat. Zavedení nulového školkovného má navíc pozitivní efekt také na naplněnost našich 7 městských mateřských škol. Vedle zrušení školkovného například nyní město dokončí projekt moderního bydlení pro mladé rodiny v budově bývalého sklářského internátu K1 na ulici Zašovská.
8: Čeští fotbalisté se už naplno připravují na nadcházející zápasy mistrovství světa v Mexiku. Chystají se i na speciální tréninky ve vyhřáté místnosti, a to kvůli náročným klimatickým podmínkám a vysoké nadmořské výšce. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Vránou Outratkou.

13 hodin 12 minut k tomu, pěti prsťáci jsou za námi, Metallica před námi a mezi tím pár typů, kam můžete vyrazit už o tomto víkendu. Na první akce to je Transport Show Truck and Bus Brno 2026 20. a 13. června na brněnském výstavišti. Výstava traků, autobusu a dopravní techniky, taky dakarský speciál Aleše Loprajze a také stand show Anama Spešla. Pešla. Spanilá jízda traků centrem Brna, tohle všechno vás čeká, taky Burger Festival a hudební Transport Fest. A pozor, doprovodný program ten je pro širokou veřejnost a také rodiny s dětmi, takže si užijete úplně všichni. 12. a 13. červen brněnské výstaviště Pavilon P. Transport Show Truck and Bus Brno 2026. No a vzhůru na Javorový. Opět letos oceláři dodrží velice oblíbenou tradici a společně s fanoušky vyrazí tuto sobotu na Javorový vrch. Ikonický vrchol třineckého regionu, 9 dopoledne sraz ve Flight Parku v Oldřichovicích. A vzhůru na vrchol chybět nebude dráček Vrkáček, hráči A týmu, stezka plná úkolů a her i pro ty nejmenší fanoušky. No a nahoře potom taky autogremiáda, pokec s hráči A týmu a všeobecná pohoda. Takže ocelářská familie, sobotu v 9 dopoledne, vzhůru na Javorový.

0: Jdeme teda, Argaj, nestrácíme náboj. Mototrip jako každý rok, Rádio Čas rok opět na pozici Baťušku, tedy na motorkách, motokopaniny opět vrazili, tentokrát do Řecka, já už mám na telefonu Pavla. Tak Pavle, můj jasný dotaz, vy jste včera říkali, že máte namířeno během dnešního dne do města, které se mimo Prahu moc nahlas nevyslovuje.
1: Zdravím všechny taky, ahoj.
0: Tak ano, jak bylo ve Spartě?
1: Ve Spartě bylo krátce, my jsme tu Spartu projeli, protože ta Sparta už je vlastně dneska normální běžné město a není tam ani nic nějak extrémně k vidění, kromě samozřejmě nějakých propíjet typu spartianský helem a tak dále, takže spíš jsme jeli hned na tu Spartu. Dělali jsme si legraci, že když jsme hrali fotbal, takže bychom byli nad Spartou. A je to městečko nebo vesnička Mistras a to je vlastně jedna z hlavních tady atrakcí, uvozovkách atrakcí historických. Je to jedno z hlavních historických míst na tady poloostrově, takže tam to bylo moc pěkné.
0: Takže bouřce jste ujeli, předpokládám.
1: No, my jsme se podívali na mrak a ten mrak šel na nás hodně rychle. Takže potom jsme si řekli, že teda další kopec šlapat nebudem a ujeli jsme už potom, ne, ale viděli jsme všechno, co jsme vidět chtěli, natočili jsme, nafotili jsme, poslali jsme, takže koho to bude zajímat, tak samozřejmě záleží na vašem promu a jinak na našem Instagramu všechno se objeví určitě.
0: Takže kdo byste se chtěli nechat třeba inspirovat nebo se jenom pokochat, určitě pohlídejte sociální sítě, protože fotky a videa budou průběžně naskakovat. Co máte v plánu zítra?
1: Zítra máme v plánu navštívit jednu takovou speciální jeskyni, která tady je. Jezdí se tam i na lodičkách v té jeskyni. Patří to k nějakým top divům přírody tady Řecka, takže jsme na ní moc zvědaví. A dále bychom chtěli navštívit zase jedno, tady jak kolega říkal vždycky, ty šílené hrady, tak jsme tady našli jednu vesničku na konci světa, která by zase měla představovat ty hrady, jak se říká.
0: Tak jo, tím pádem opět zítra šťastnou cestu, krásné výhledy, ještě lepší zážitky. Chtěla jsem poznamenat, vypadla jsem málem z role, další hrací den, další jízdní den máte před sebou, tak si to užijte, pánové, na plné pecky. A zítra se opět slyšíme.
1: A určitě vás rádi uslyšíme taky. Mějte se krásně.
0: Motorkáři opět na tripu, tentokrát v Řecku a samozřejmě Rádio Čas rok společně s nimi. No a co dál? Running Wild, dáme je Chrisy Cornella nebo Manowar.
2: Odpolední drive na rádiu Čas rok.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější

0: nejlevnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Vencolor.cz.
4: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.

Máme uhneme z plnotučné muziky právě teď na rádiu Čas rok v odpoledním driveu a budeme se ploužit, a to z jednoho prostého, ale krásného důvodu. Můžeš zahrát něco od Kysáku, bude to pro mou lásku, Martinku. 41. výročí svatby. Díky, Jirka. No tak mládeže, ať vám to ještě zatraceně dlouho vydrží a tohle není ploužák, obyčejný ploužák, tohle je B.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.

0: Vstup je zdarma. Na Invent Arénu vás zve Úřad průmyslového vlastnictví.
1: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: 17.59, před námi je poslední 60 minutovka dnešního odpoledního driveu, tak si na rádiu Čas Rok dáme třeba Mr. Big. Enemy. Never Ghost. Kvapem se blíží oslava 15. narozenin rádia Čas Rok. Když si nemáte lupeny na holbu, tak šup šup, ať se vidíme a hlavně se to společně oslavíme. Ale slavit budeme už zítra. Co a proč? To si řekneme za chvíli. Teď dopravit se a zprávy.
4: Komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě Porubě na hlavní třídě. Ve směru k Francouzské ulici stojí odstavené osobní auto. Porouchané nákladní auto nás zdrží v ulici Nádražní ve Valašském Meziříčí. A s komplikacemi musíme počítat ve Vyškově v ulici Dědické. Tady osobní auto srazilo cyklistu, na místě jsou stále policisté.
5: Radio Čas Rok.
4: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Internetové nakupování už nebude tak levné. Evropská unie zavede nové clo na levné zásilky dovážené ze zemí mimo Unii. Podle expertů to i o více než dvojnásobek prodraží nákupy na oblíbených čínských platformách Temu, Shein nebo AliExpress.
6: Morava aktuál.
4: Obyvatelé Opavy můžou ovlivnit budoucnost města. Teď rozhodují, který z 11 návrhů získá podporu z rozpočtu. Jde o návrhy od veřejnosti zaměřené na veřejný prostor, sport, cyklistiku, odpočinek v parcích nebo péči o čistotu města. Nezaměstnanost v České republice v květnu klesla o desetinu procentního bodu na 4,8%. Jaká je situace v Olomouckém kraji? To už nám řekl František Bikár z Úřadu práce.
7: V Olomouckém kraji pokračoval v květnu příznivý vývoj na trhu práce. Nezaměstnanost zde opět mírně klesla, a to na 5,1%. Jesenicko znovu potvrdilo svou pověst regionu s největším sezónním kolísáním nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. Počet nezaměstnaných se zde meziměsíčně snížil o 4,7%, což je čtvrtý největší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech poklesů v České republice.
4: České hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A. Postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a Spojenými státy. Světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Pokračuje úterní teď už podvečer s Vránou Outratkou.
5: Odpolední drive na rádiu Čas Rok.

tohle neplatí o dnech 24. a 25. července 2026. Proč? No tak ta odpověď je jednoduchá, protože se opět slezeme na Sádráku v Opavě, tady u Stříbrného jezera, a čeká nás narozeninová party. Rádio Čas Rok slaví 15 let, takže si to dáme hezky společně na dva dny a na Loupežníka. S Alešem Brichtou, Citronem, Protem, Coco the Minute, Kurtizánami z 25. venue, Forest Jumpem, Jamaron, Malignant Tumor, Reflections of Karma, Witchhammer a Pretty Mates. Vstupenky věřím, že máte, protože my už jsme tady začali stříhat pomalu, ale jistě metr, neb se na vás těšíme, jako malá děcka na svátky. Vstupenky jsou k mání, stále ještě třeba můžete přes náš web, celofestivalová vstupenka, Pohoda Pass anebo VIP Experience. Nejjednodušší cesta, jak se dozvědět vše, co potřebujete, je buď to poslouchat rádio Čas Rok, nebo skočte na www.časrok.cz. Nejlépe obojí, takže 24, 25, červenec, Stříbrné jezero Opava, Holba Rok na grilu 2026 a my se na vás těšíme.

Reason to Believe, tohle byly Arch Enemy na rádiu Čas Rock jasně před 6:30. Úterní odpolední drive pomalu, ale jistě končí, nicméně já vás chci pozvat i taky na zítra, protože je středa a slavit bude třeba, bude taky co, protože se budeme hrabat v roce 2011, to znamená, budou nás zajímat singly, alba, zkrátka muzika, která stejně jako rádio Čas Rock letos slaví 15 let. Tak klidně už to hrňte třeba teď na WhatsApp, nebo si to nechte až na zítřejší odpoledne, proberem to společně. Rok 2011 v hudbě. No tak mimo jiné, to byl rok, který tak nějak definuje i deska Adele, protože tehdy v Prádách budovala i Rolling in the Deep, ale nejenom tohle. No a zbytek společně probereme zítra. Abych vás nalákala, tak jednou z těch pecek, která právě vzešla v roce 2011 a byla zatraceně úspěšná a zůstala jí těch 15 let, což je dobře, je Walk a Foo Fighters.

0: Tohle není hra pro slabé.
1: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
0: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
1: Tak co, hrdino?
0: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock.
0: Čas Rock.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
6: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
5: Blue!
7: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
10: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
11: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
12: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: sušenky přijdou vždycky vhod. Take a look around, Limp Bizkit na rádiu Čas Rock. No a odpolední drive s úterním datem 9. června 26 pomalu, ale jistě končí, ale ještě jednou dneska ta vaše. 725-33-1155.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

večeru, záleží jak to berete, nebo do večeru. Každopádně odpolední drive letí do cílové rovinky, ale taky s muzikou, kterou jste si nadiktovali vy. Čau, jest něco z domácích luhů a hájů, šlo by pro všechny, co poslouchají a celou rokovou rodinu. Díky moc. Petr, co takhle jahody mražený? Od Jirky pro Lukáše do Komárova. Díky moc. Není vůbec zač, skvělý výběr. Odpor.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas rok.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler,

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Pohodový podvečer, rockeři a rockerky. Ve studiu Metalmánie je všechno připraveno pro start dalšího dílu. Zdraví vás David Zbavitel. Na rádiu Čas Rock pod tažmo na televizi Rebel se dneska pověnujeme americkým Exodus. Tahle parta patří k těm, které ovlivnili nejednu metalovou duši. No a já se k ním počítám taky. Jména jako Gary Holt, Tom Hunting, Steve Zetro Souza nebo Rob Dukes. Tak to všechno patří ke zlatému fondu nejenom amerického thrash metalu. A právě ono poslední zmiňované jméno, tedy Rob Dukes, je, řekněme, takové trošku pojítko tohohle dílu. Člověk, který je po mnoha letech opět součástí kapely. My jsme začátek dnešního dílu začali skladbou Strike of the Beast. To je zlatá osmdesátková éra. V podání Roba Dukese to byl ovšem rok 2008. Tak se tam pojďme ještě vrátit.

Ladíte vlny Rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel. Dneska Metalmania, dneska Exodus. Další skladba Blacklist. To je deska Tempo of Damned, hlasově v podání Roba Dukese. Těch zpěváků se vystřídalo v kapele víc, počínaje Paulem Maloffem, který je podepsán pod legendárním debitem, přes Steva Zetro Souzu právě až po Roba Dukese, který se pod ten debit podepsal také, a to v době, kdy kapela vydala tuhle desku znovu nahranou, a to pod názvem Let's There Be Blood. Pak se Rob Dukes na nějaký čas kapely zdekoval, no a jeho post obsadil právě Steve Zetro Souza. Rob Dukes se věnoval úplně jiné činnosti a jak se říká, člověk míní a život mění. Teď jsou před náma Exodus aktuální.

Opět vítejte ve studiu dnešní Metalmania. Jak na rádiu Čas Rock, tak i na televizi Rebeli ve své druhé polovině. Za námi single z nové desky Goliáš. Deska, která vyšla v letošním roce. Rob Dukes, jak sám řekl, byl celých více než 10 let mimo muziku. Stal se z něj svářeč a člověk, který renovoval auta. Nicméně je zpátky v kapele, dostal velký prostor na texty a jak sám řekl, kapela mu posílala muziku a on hledal témata pro zpracování. Výsledek podle něj si sedl skvěle. Takže teď mám pro vás v rámci Metalmanie titulní skladbu aktuálního nového alba.

Jsme zpátky ve studiu, za námi jsou opět Exodus a jejich Goliáš. Kapela samozřejmě i hned vyrazila na tour. Česká republika mohla jejich show vidět v dubnu ve Fóru Karlín společně s Creator a dalšími formacemi. Takže přátelé, dáme teď ještě další zářez z tohohle alba. Budeme se těšit na eventuální další návštěvu kapely Exodus v České republice. No a nevím jak vy, já osobně se budu těšit i na další díl Metalmánie společně s vámi. A pokud chcete, napište tipy, co by právě v Metalmánii, ať už na rádiu Čas Rock nebo na televizi Rebel, mělo zaznít. Mějte se.

0: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
2: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kde to hoří?
2: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
1: www.hphservice.cz

0: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original 0 Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
1: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Čau, spolek rockeři, je tady první červnový díl pořadu Víkend, ve kterém hned v úvodu dostanou prostor hardrockoví veteráni Signer. Ti pilují poslední zářezy svého nového alba, které má datum vydání stanovené na polovinu letních prázdnin. Bude to 31. července a objeví se na něm celá řada velice zajímavých hostů, jako například Ronnie Romero anebo Björn Street. Celkem 11 skladeb bude zachycených jak na klasickém cedlu, tak na vinilu. Míchačky se chopil ostřílený Jacob Hansen a podle toho, co je venku, se mu to opět povedlo na jedničku. My si z toho jejich alba, které má být mimo jiné podle samotné kapely úplně posledním, dáme kousek White, který si tam drží druhou pozici v pořadí.

Pořad Víkend pokračuje dál a my v Německu ještě zůstaneme, a to s kapelou Xandria, která je na hudebním poli už dlouhých 30 let. Za tu dobu toho stihli vydat hodně, ale to, co se chystá, má být údajně absolutní vrchol jejich tvorby. Nová deska s názvem Eclipse by měla spatřit světlo světa 7. srpna a jak bude znít, tak to nám servírují už na druhém singlu. Toho pojmenovali Colors, doplnili ho i zajímavým videoklipem a my se jen můžeme těšit, až se nám 15. října představí v Praze.

Toto byla v pořadu Víkend Xandria a my teď dáme prostor Kamelotu, který pod značkou Napalm Records vydá novou desku. Datum je stanovené na 28. srpna a má být na něm úctyhodných 15 skladeb. Celý děj tohoto skvostu má být takovým tajemným příběhem, který dostane každého posluchače. V něm dostali prostor i takoví borci jako Tobias Sammet, Lea Sophie Fischer, Ignácia Fernandez a další velká hudební jména, což mluví jasně o tom, že půjde opět o skvělou porci muziky, kterou tito borci umí dělat na jedničku.

Pořád víkend pokračuje dál a my si teď zazpomínáme na Ace Frehleyho, ke kterému neodmyslitelně patřila jeho kytara Gibson Les Paul z roku 1975. Tento kousek, který se vysloužil ocenění historicky nejvýznamnější kytary rockové historie, dělá v tuto chvíli radost novému majiteli. Ten za ní vysázel neuvěřitelných 512 tisíc dolarů, což je v přepočtu na tu naší tvrdou měnu při aktuálním kurzu skoro 11 mega. No jak je vidět, sběratelé jsou ochotní sáhnout hluboko do kapsy, když jde o nějaký ten unikátní kousek. My se v jeho společnosti pro dnešek i rozloučíme. Mně nezbývá, než vám poděkovat za přízeň a roku zdar.

mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio.

0: herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.
1: Čas Rok.
0: Čas Rok.

Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.